Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit je.

Rocková jízda na rádiu Just Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme o lupeny na Vesuv Fest, Magma Fest, Amon Amart a kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní roková jízda. Jedině na rádiu Just Rock.

0: Rok slaví narozeniny.
1: Pán Bůček s vámi, holoto. Tady Horst z kumpačky Trautenberg. Vele úctivě vinčujeme rádiu Čas rok k 15. narozeninám, světlé zítřky, umaštěné tváře a uspokojené zvukovody svých posluchačů. Buďte sytí!
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas rok. Nejsme jen rádio. Jsme Čas rok.

0: rok slaví narozeniny.
1: Ahoj, tady Tonda Rauer, já za celý Harley přeju rádiu Čas Rock k jeho 15. narozeninám všechno nejlepší, hodně posluchačů a spoustu skvělý muziky v éteru.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock, nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.

0: Rok slaví narozeniny.
1: Rádio Čas Rok slaví. Slaví 15 let. Já ho vždycky zapnu v 8.05. Hraje Váli, co mají šťávu. Provolávám jemu slávu. Rád s ním budu dovádět, ať je s náma 1000 let. To vám přeje Vilda Čok.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rok. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rok.

0: Přejeme krásný a snad i teplotně příjemný večer. Vítejte v Rebelském baru.
1: Prázdniny klepou na dveře, takže hlavně pro ty školou povinné je tady doba flákání, pokud se tady nechystají někam na brigádu.
0: Ale věřím, že stále ještě začínající léto si užijeme všichni a mohli bychom tomu pomoci i hudbou.
1: Jak napověděl úvodní klip, dnešní hudební koktejl bude právě s letní tématikou.
0: Ať už názvu nebo všeobecně. A slyšeli jsme píseň My Own Summer. A můžu prozradit, že nás později čeká ještě jeden klip s úplně stejným názvem.
1: Teď je však na řadě Billy Idol a jeho letní pohodovka Hot in the City.

0: Dnešní rebelský bar navštívil i Billy Idol, alespoň takhle na dálku. Tohle byla píseň Hot in the City, která bývá považována za ideální pro letní večery.
1: No a my si dáme další píseň, která v názvu obsahuje slovo summer. Ale bacha, ne vždycky může být letní song veselý song.
0: Máme na mysli Summertime Sadness od zpěvačky Lany Del Rey. Jedná se o jeden z jejich největších hitů.
1: No to je sice pravda, ale proč se bavíme zrovna o téhleté zpěvačce?
0: No, protože před několika lety si píseň vypůjčila i Sharon Dan Arel, skvělá to pěvice. No a samozřejmě u toho nechyběl ani zbytek kapely Within Temptation.
1: No tak si pojďme výsledek téhleté spolupráce poslechnout.

0: Ještě jednou všechny vítáme v našem útulném rebelském baru. Dneska to tady máme v takovém letním stylu.
1: Všechny klipy s létem nějak souvisí, převážně tedy názvem. I když ta následující věc, tak ta nás přenese obrazem na pláž.
0: No jo, co by to bylo za správné léto bez opalování, pláže, koupačky, už se opravdu těším.
1: Určitě se těšili i členové kapely YNT, když v roce 85 natáčeli klip k singlu Summertime Girls.
0: Píseň se nakonec stala jejich největším hitem a oblíbený je dodnes. V roce 2022 se objevil třeba v seriálu Peacemaker.
1: Takže tady máte Summertime Girls.

0: Tak musím říct, že kolem nás je to opravdu fajn pohled. Hosté sedí, spokojeně popíjí své drinky a užívají si začínající léto.
1: Hlavně, aby se usmívali během placení teda. No a proč by ne, když jim k tomu pouštíme takhle parádní muziku? No a tak mi napadá, nedlužíme něco?
0: Dlužíme hodně, ale jestli myslíš hudebně, aha, tak ano. Slíbili jsme ještě jednu píseň s názvem My Own Summer. Oproti Deftones to bude trošičku jiná kávička.
1: O slovo se hlásí Electric Callboy. Jejich vlastní léto nahráli už v roce 2015, tedy v době působení bývalého zpěváka Sushiho.
0: Po angažování jeho náhradníka Nika jí kapela ještě nějakou dobu hrála, než se vlastně odprostila od tvorby s bývalým hlasem.
1: Ale jelikož se nám to dnes do baru náramně hodí, tak si dáme právě teď. Dnes po druhé My Own Summer.
2: Könnt ihr springen?

0: Tak a je tady další zavíračka. Bohužel, dalo by se říct. Ale i my máme svůj vyměřený čas.
1: Jako nemyslete si, nám se to taky už tady nechce nikdy uklízet, ale co se dá dělat, vaše pohodlí je pro nás priorita.
0: A to platí i o hudební stránce pořadu. Téma dnešního rebelského baru je léto, letní songy, takže my jsme dnes takový letní kluci, co?
1: Myslíš Boys of Summer?
0: Myslím Boys of Summer.
1: Tak to by se nabízelo, dát je tam taky hudebně. Ale mohli bychom vsadit na živější verzi.
0: Jo, nic proti Donu Henleymu, jeho píseň je parádní, ale my jsme se rozhodli zařadit cover verzi od kapely Ataris. Tak si pojďte skočit společně s námi.
1: Hop, hop. Ale hlavně opatrně, ať se nezraníte a nepropásnete další rebelský bar, který tady bude zase za týden.
0: Díky za přízeň, budeme se těšit.

0: nemusíš hledat. Tady jsi správně. Čas rok natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok natvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení.

0: Tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.
1: Pravé rockové rádio.

největší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz, největší prodejce metalové módy u nás.

0: rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x 0,5 litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
2: Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit je třeba.

0: Já myslím a myslím si, že na to nejsem úplně sám, kdo si to myslí, že nejlepší část aktuálních dní je noc. I když je pravda, ráno ve 4 jsem stával 20 stupňů, což co by člověk pohledal někdy i přes den.
1: To je, no.
0: Je to masakr. Ze studia Rádia Čas Rok vás takhle ale po ránu i v tomto teplém ránu zdraví Ivo Raška, Tomáš Michalík.
1: Máme za sebou pěkně horký víkend, ještě se u toho určitě zastavíme. Nejprve je ovšem na řadě taková ta ceremonie odstartování ostrého budíčku. Pondělní pohodičku vám budeme přát společně s kapelou Ordenogan.
0: Přihodíme také kapelu R.E.M.
1: A jako třetí ochutnávku tady mám pecku Holy Smoke v podání Iron Maiden.

0: Do práce dnes zavítala také Kristýnka Kubánková a to znamená, že právě ona má na starost aktuální přehled zpráv a koukneme určitě i také na dopravu. Takže přejeme hezké ráno.
1: Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
2: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
3: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
4: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
5: Čas Rok. Čas Rok.
3: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobielektro.cz.
2: Rádio Čas Rok. Zprávy.
6: Krásné pondělní ráno vám u zpráv na rádiu Čas Rok přeje Kristýna Kubánková. Česko zažilo delší historický meteorologický moment. Stanice v Doksanech na Litoměřicku totiž naměřila 41,1 stupně Celsia. Znovu se tím posunul absolutní teplotní rekord země. Extrémní vedro tak dále láme dosavadní hranice.
7: Morava aktuálně.
6: Bohumíně otevře nové chráněné bydlení. Moravskoslezský kraj dokončil přestavbu rodinného domu, který nyní slouží lidem se zdravotním postižením. Více nám k tomu řekl náměstek hejtmana Stanislav Kopecký.
8: Jednalo se o rekonstrukci. Rekonstrukce stala 19 milionů korun. Z toho 15 milionů jsme získali z Národního plánu obnovy. Toto zařízení je určené pro 6 klientů. Je to zázemí rodinného typu, co znamená, že tito lidé jsou tu opravdu doma. Co je fantastické, tak je to prostředí. Je to vesnické prostředí a je to dům se zahradou, se vším všudy.
6: Nové bydlení jim nabídne bezpečné zázemí a větší samostatnost v běžném životě. V Olomouckém kraji ve Velkém startuje bytová výstavba. Například Šumperk chystá v areálu bývalé Hedvy jeden z největších projektů za mnoho let. Jeseník připravuje dostupné nájemní bydlení a Mikulovice už začaly stavět vlastní bytový dům. Vedle radnice do výstavby pouštějí také soukromí investoři. Čeští hokejbalisté nestačili v boji o zlato na Spojené státy americké. Po prodloužení si tak odnesli stříbro. Svěřenci trenéra Davida Kuny se probojovali v semifinále přes Finsko, které získalo bronz po triumfu nad Kanadou 4-3. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rok.
2: Každý všední den od 6 do 10 pěkně na ostro budí

0: 9 minut po 6. raní vám ještě jednou přejeme s Tomášem pohodové a pěkně vyhřáté pondělní ráno. Jak už zaznělo, máme za sebou velmi horký víkend, teploty atakovaly rekordní čísla a to ne jednou. A ne dvakrát, možná i třikrát.
1: No, v sobotu padl 14 let starý teplotní rekord, který tedy byl do té doby 40,4 stupňů Celsia. Ale v sobotu už to bylo 40,9. Takže takové jako v úvozovkách nové prvenství, nicméně na výsluní se tato teplota neuhřála dlouho.
0: Protože už následující den, tedy včera, měli kronikáři opět pilno a mohli přepisovat dějiny znovu, neboť byla naměřena hodnota 41,9 stupňů Celsia. A přepisovali se rekordy jak u nás, tak také vedle u našich sousedů, no potažmo vlastně v celé Evropě. No a my můžeme alespoň s pýchou říci, byli jsme u toho, zažili jsme to. Každý určitě na různém místě, kde jsi byl třeba ty.
1: Naštěstí v bazénu, my jsme se včera nasáčkovali opět ke Švagrovi, takže tam jsem jako nevylez skoro 2 hodiny z té vody teda.
0: Nás přivítalo náklo u Olomouce,
1: jo.
0: Sice hlava na hlavě, ale no. Našli jsme si pěkné místečko, kde jsme byli skoro sami.
1: No, tak to je jako fajn, no. Ne, naštěstí jsme se fakt uklidili k vodě, ale stačilo i ten přechod, jenom jako domů měli jsme dost. Jak na mě jde trošku možná vidět, tak já včera jsem nepředpokládal za důležité se třeba natřít nějakým opalovacím krémem.
0: Zbytečné.
1: Ve 40 jako proč, zbytečně, no. Asi to ucítím pár dní, ještě teda ty důsledky na to, no. Snad to bude lepší. Minimálně, co se týče teplot.
2: Kurva, to je paržák.
0: To si můžeme říkat pořád, že jo?
1: Jo, jo.
0: Pondělí bude totiž opět horké a teploty se vyšplhají nad 36 stupňů Celsia. Následně sice začne postupně ochlazovat, což se nejprve projeví hlavně v Čechách, zatímco na Moravě a ve Slezsku bude ještě pondělí a úterý ve znamení velmi horkého počasí.
1: Tak uvidíme, co nás čeká. To se týká i hvězdné předpovědi, ale než pustíme ke slovu Milana Gelnara, tak si dáme další muziku v podání R.E.M.
3: Ostrý budíček na rádiu Čas Rock. Každý všední den od 6 do 10.

0: 6 hodin 19 minut a na čele z roku dozněl David Lee Roth. Pokud někdo z vás trpí na nespavost z důvodu třeba těch tropických nocí, které aktuálně prožíváme, no a zároveň je přecitlivělý na měsíční svět, tak mu opravdu v posledních dnech není a nebude co závidět. Měsíc se totiž opět dopracoval do takové té svoje fáze úplníku, přičemž v noci na dnešek bude nejsilnější.
1: Jo, v úterý 30. června v 1:56 středoevropského času nastane úplněk ve znamení Kozoroha. Někdy se mu také říká jahodový, protože údajně v tomto období dochází ke sklizni dozrávajících jahod.
0: To je pravda.
1: Máme jich plný mrazák.
0: Jo.
1: Jsme sklidili.
0: Už v lednu.
1: No.
0: Ovšem, jaký vliv bude mít měsíc, ale třeba i hvězdy a další vesmírná tělesa na náš pozemský výskyt, tak to už zjišťoval náš dvorní astrolog Milan Gelnár, no a tady přichází se svým horoskopem.
2: Pondělí bude poznamenáno silným energetickým tlakem a dramatickými zvraty, které otestují naši vnitřní stabilitu a přinesou drsné, ale poučné karmické lekce. Co se týká jednotlivých znamení, tak štírům bude vycházet vše, než sáhnou. Ryby mají naději na profesní či společenské aktivity a radci budou konat poněkud nevědomým způsobem. Lvi se budou snažit na sebe strhávat co nejvíce pozornosti. Berani mohou škodit sami sobě a střelci se z ničím moc párat nebudou. Vodnáři budou vytrvalí a ve svých snahách až úporní. Váhy by měly vše prožívat velmi emotivně a blíženci budou originálně tvořiví. Kozorozy by měly být zaměřeni na relaxaci a odpočinek. Panny mohou být ve svých postojích nepříjemně dogmatické a býci budou mít tendenci se angažovat v kulinářských aktivitách. Hvězdné pondělí, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas. Milan Gelnár.
3: 15 let s tebou. 15 let v rytmu roku. Rádio Čas Rok slaví narozeniny.
4: Čau parto, tady Pepa z Forest Jump. Chtěl jsem popřát Rádio Čas Rok 15. narozeninám. Pořád stejně skvělý moderátory, dobrý rozhovory a hodně ostrý zvuk. Společně to oslavíme 4. a 25. července na Holba Rock na grilu, kam se s Forest Jump strašně těšíme. Mějte se parádně a buďte dobří. Čau.
3: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rok. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rok.

0: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí.
1: Hvězdného Marilyna Mansona,
0: slavné Arch Enemy,
1: In Flames,
0: Slaughter to Prevail,
1: The Rasmus.
0: Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi.
2: Masters of Rock.
0: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
3: Co vám řeknu? Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od jednoho roku.
4: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Chotěbuzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
3: A maminka se mnou.
4: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma a budou otvírat nové pobočky. Více na centrumkristinka.cz.
5: Ostrý budíček na rádiu Čas Rock.

0: Už tento týden vyvrcholí předlouhé turné kapele Metallica s názvem M72. Shodou okolností, myslím, že v neděli to bude dokonce. Shodou okolností začátek července bude takové v úvozovkách malé výročí, které si může kapela připomenout. Ono totiž, pánové, platí za dobře fungující partu, když nebudeme řešit dramatické odchody Davea Mustaina nebo Jasona Newsteada. Ale jinak vlastně fungují celou dobu v pohodě. Až třeba na datum 7., 8. a 9. července v roce 2000, protože to mohli fanoušci kapelu vidět v takových jako hodně zajímavých sestavách.
1: James Hetfield se totiž tenkrát vážně zranil, a to na vodním skútru. Odnesli to v jeho podání plotýnky, a to dokonce tak moc, že nemohl odehrát další koncerty. No tak se stala taková kuriózní věc. Kapele totiž vypomáhali jiní hudebníci a nebyli to žádní zelenáči, jednalo se skutečně o velmi zajímavá jména.
0: No, hlavní pěvecké party tenkrát převzal právě basák Jason Newsted, a jelikož s Metallicou tenkrát jeli kapely System of a Down, Korn a Kid Rock jako předkapely, což jako dobrá sestava, tak právě členové těchto kapel se na pódiu různě střídali a nakonec vytvořili takový originální setlist.
1: Dá se říct sestava snů, a z dnešního pohledu i rarita, přece jenom Korn a třeba System of Down, tak ti v té době nebyli tak, řekněme, globálně úspěšní jako dnes. Je škoda jenom, že z toho neexistuje žádný záznam.
0: To je škoda.
1: Jo, možná pár nahrávek bude někde na VHS-kách, ale jakože by, no to víte, no, ta hráška byla taková doba, jaká byla. Stejně třeba jako z vystoupení na Downland Festivalu v roce 2004, kdy se pro změnu na pódium nedostavil Lars Ulrich.
0: No, on měl tenkrát v letadle nějakou nehodu, ale víc neřekl, jenom že je v pořádku. A vůbec se vlastně nevědělo, do dnešní doby se neví, co se tam stalo v tom letadle.
1: Nevíš to ani ty?
0: Nevím to ani já, jako, hele. Pátral jsem, volal jsem mu, neodpovídal mi, no. Ale místo něj tenkrát na tom Download Festivalu za bicí usedli převážně Joey Jordison, který odehrál velkou část koncertu, anebo Dave Lombardo. Takže jako když za Metallicu někdo zaskakoval, tak to, jako to stálo za to. Teda.
1: Takže vidíte, že i slavná Metallica měla v minulosti tak trošičku problémky s docházkou.
2: Ostrý budíček.

0: rádiu Čas Rock.
1: Show z rockeři, je tady další rok speciál a jak můžete vidět, pokud sledujete televizi Rebel, jsme přímo v dějišti festivalu Rock for People, takže dnes velice speciální. Od 19 hodin na rádiu Čas Rock, od 20 hodin na TV Rebel.

0: pondělí 29. června na frekvencích Rádia Čas roku. Pomalinku doznívají Journey. No a my se, kromě muziky v ostrém budíčku, věnujeme také aktuálnímu mistrovství světa. A ostatně dneska ještě dojde na přehled výsledků a postupujících. Ale nás zaujala i jiná věc. Řekněme taková, která by spíše seděla k občasným manýrům slavných rockových hvězd. U nich bývá docela běžné, že požadavky na jejich koncert obsahují různé položky, jako speciální alkohol, početné páry ponožek, soukromý tryskáč nebo šatnu plnou žlutých bonbonů MMS a tak dále.
1: A to jsou ještě v úvozovkách takové ty jako klasické požadavky. No, ale i fotbalové reprezentace se rozhodly, že si budou klást různé podmínky, ne včera všechny. Třeba takový Angličani, tak ti chtěli hotel komplet pro sebe. K tomu basketbalový koš k dispozici, takže nevím, teda, což mi to nesedí k fotbalistům, ale budíš.
0: Angličané basket nehrajou.
1: No, ale vidíš to, asi Harry Kane si potřebuje tam jako zaházet na koš, aby mu to tam potom líp padalo. K tomu ale chtěli taky na pokojích věci od svých rodin, což jako chápu, ale taky individuální balíčky s překvapením. A já jako nevím, co si mám pod tím představit.
0: Jako takové mystery boxy, jo? Že?
1: No, jako třeba otevře, že máš tam jo, nebo... Jo. já nevím.
0: Nebo takové ty, jak si to otevřeš, takové ty přáníčka.
1: Jo.
0: Víš, dneska budeš mít šťastný den.
1: Dneska ti to půjde.
0: Dneska budeš střílet mimo bránu. Jo, to tam asi nesmělo být, že jo. Argentinci měli v letošních požadavcích na mistrovství světa třeba samostatný pokoj pro svého kadeřníka.
1: No.
0: Hele, tak mě napadlo, že vlastně takový kadeřník má pro hráče asi nejvyšší cenu.
1: Žádný trenér.
0: Jako víc než trenér, jsem chtěl říct. Ostatně, kdejaký barber je zároveň brán jako takový soukromý terapeut a psycholog, že? Si k němu sedneš, on ti jako popovídá, nebo ty mu řekneš, on tě vyslechne, pak to pošle dál. V argentinském realizačním týmu se ale nějaký ten holiš a lazebník navíc určitě ztratí, protože tahleta reprezentace zažádala o extra budovu, do které by se vešlo minimálně 100 lidí, jo. Plus, jako takový bonus, taková maličkost na okraj, venkovní prostor pro grilování.
1: Jak se říká vždycky, pojďme si to hlavně užít, že ten turnaj.
0: Ale já bych s tím klidně, jako... ogriloval.
1: Mě by zajímalo, jestli mají třeba nějaký rezervační systém u toho kadeřníka, jako vždycky. No, ty jdeš v 10, ty půjdeš v 1, jo.
0: Ale už to nevydržím. No.
1: Ale korunu všemu nasadili Portugalci. Protože ti kromě vysokého komfortu ubytování žádali i přímý vstup na pláž.
2: Já to, tady jsem. Neviděli jste Pepu?
3: Šel do hotelu pro klíče.
2: No ale já chci pokoj s balkónem. No
3: jistě, že jo.
2: No já chci vidět na moře.
3: Každý nemůže být, kdyby balkón na moře.
0: Takový francouzský realizák zase požadoval šifrovanou a velmi špičkovou Wi-Fi, prý aby se hráči nestali oběťmi hackerských útoků, nebo aby neunikla nějaká konverzace, anebo možná stránky, které navštěvují. Tak by mě zajímalo, zda Češi měli taky nějaké požadavky.
1: Podle všeho ne, a to je možná ten problém, proč to tak dopadlo. Ale kdyby si vždycky po tréninku třeba poručili dvě malý Plzně, třeba
0: které by přinesl kadeřník.
1: Třeba by to třeba šlo. Nicméně, co se týče české repre, tak ti už přiletěli domů.
0: Jo.
4: Hele, koukněte, přišlo nás přivítat plno lidí, i když jsme prohráli.
5: Já ti dám co proto, ty šabazi. Neumíš chytit balón. Uvidíme, jestli chytneš šutra.

jízda na rádiu Just Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme o lupeny na Vesuv Fest, Magma Fest, Amon Amart a kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní roková jízda. Jedině na rádiu Just Rock.

0: Nový pracovní týden s Ostrým budíčkem můžeme podle mě definitivně považovat za zahájený, jelikož máme za sebou prvních 60 minut. Ale to zdaleka nic neznamená, protože další 3 hodinky jsou ještě před námi.
1: Přesně tak, tu nadcházející 60-minutovku odstartujeme ve společnosti kapely Seater.
0: Bude také česká muzika, a to třeba v podání Vypsané fixy.
1: Zalistujeme také v kronice a k tomu si pustíme Def Leppard.
0: No a jelikož tady máme nový pracovní týden, tak taky rozjedeme novou letní rokovou jízdu. Prozradíme vám, o co budeme hrát v tomto týdnu, ale nejprve Kristýnka Kubánková, její přehled zpráv.
2: Telefon, výzva a box, který rozhodne.
3: Uvnitř máš šanci, ale nejistou. 3, 2, 1.
2: Bereš výhru, nebo jdeš dál a riskuješ všechno? Protože tady platí jedno pravidlo. Buď bereš, nebo nemáš nic. Skřetův poklad. Jedině na rádiu Čas Rock.
4: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz
5: Čas Rock. Čas Rock.
6: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
7: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na dovolené nejen odpočíváte, ale i objevujete a poznáváte. Lenka také chvilku neposedí.
8: Albánie se stala oblíbenou destinací. Tato rozmanitá země je vhodná jak pro aktivní dovolenou, tak lenošení na dlouhých písčitých plážích. K výletům lákají hory a nedotčená příroda. Milovníci historie ocení množství starověkých památek, některé najdeme i na seznamu UNESCO. Gurmáni ocení zdejší kuchyni, která čerpá inspiraci ze středomořských a balkánských chutí. Díky pozvolnému vstupu do moře je Albánie ideální pro rodiny s dětmi i starší cestovatele. Třešničkou na dortu jsou necelé 2 hodiny letu, ať už z Prahy, Pardubic, Brna nebo Ostravy. Příjemné ceny jsou dalším velkým lákadlem. Proč tedy nevyužít nabídky Last Minute Léto a nestrávit prázdniny třeba v Albánii?
7: Blue!
9: Svou vysněnou dovolenou hledejte na bluestyle.cz.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x0,5 litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.

0: Řidiči, pozor, se aktuálně dávejte v Kopřivnici na Novojičínskou, konkrétně na ulici Československé armády, kde se stala dopravní nehoda. Bouralo se také v Kuřimi na Brněnsku v ulici Tišnovská. I tady dávejte pozor. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobielektro.cz.
2: Rádio Čas Rock. Zprávy.
0: Rokeři, krásné pondělní ráno vám u dalších zpráv na Rádio Čas Rock přeje Kristýna Kubánková. Počet pacientů s civilizačními onemocněními přibývá. Například Alzheimerovou chorobou bude podle odhadů v roce 2050 trpět až 400 tisíc lidí. Domy se zvláštním režimem jsou ale téměř všude plné. Na umístění se čeká minimálně rok.
2: Morava aktuálně.
0: Moravskoslezský kraj vybudoval v Havířově z brusu nové dětské centrum Pluto. Jedná se o pobytové zařízení pro děti, které z různých důvodů zůstaly bez domova a potřebují okamžitou pomoc. Více nám k tomu řekl náměstek hejtmana Stanislav Kopecký.
3: Toto zařízení opravdu bude zachycovat ty děti, které budou v té nelehké životní situaci, za kterou vlastně nemůžou sami. Já jsem ty rodiče rozdělil do tří kategorií. Rodič, který se nechce postarat o dítě, neumí, anebo ten rodič zkrátka není. A od toho je to zařízení, že na tu krátkou dobu, než se ta situace v rodině vyřeší, ten záchyt by měl být v tomto zařízení znovu získávat.
0: Olomouc bude mít novou sportovní halu pro míčové sporty. Vznikne v městské části Nemilany. Sportoviště má tribunu pro 300 diváků. Hale bude několik šaten, klubovna, nářadovna, sociální zařízení, recepce a také menší restaurace. České veslařky Flamíková a Šantůšková vybojovaly druhé místo v závěrečném závodě světového poháru v Lucernu. Ovládly tak celkové hodnocení seriálu v kategorii dvojek bez kormidelnice. Předtím zvítězili v úvodním závodu v Seville a obsadili také třetí místo před dvěma týdny v Plovdivu. Tolik aktuální zprávy a teď už pokračuje Ostrý budíček na rádiu Čas Rock.
4: Vstávat a cvičit. Ale proč? Protože je ráno.

0: Než si dáme další porci muziky, můžeme tady s Tomášem otevřít také rubriku kalendária. No a tu zahájíme tentokrát v roce 2002 a týkat se bude fotbalu. Přesně před 24 lety totiž turecký fotbalista Hakan Şükür střelil vůbec nejrychlejší gól v historii mistrovství světa. Trefil se v zápase s Koreou a to vlastně hned po výkopu v 11. sekundě.
1: So Daegu is ready for an emotional farewell to the Korean team who play in this third place playoff. Hong Myung-bo's in trouble here. It's Hakan Şükür. It's one of the early World Cup goals of all time. 11 seconds in.
2: Pro nás tohle může být zajímavé i z pohledu na druhého místa této historické tabulky, protože hned za Şükürem figuruje československý útočník Václav Mašek. Ten v roce 62 v Chile vstřelil gól do sítě Mexika po 16 vteřinách.
0: Úctyhodný výkon. Pojďme ale dál. Psal se do 2007 a Steve Jobs a jeho partička uvádí v Americe do prodeje svůj první chytrý telefon nazvaný iPhone.
3: Today, we're introducing three revolutionary products of this class. The first one is a widescreen iPod with touch controls.
0: iPodek musel být, že? Pak všichni zahodili své tlačítkové telefony, protože přišla druhá věc.
3: The second is a revolutionary mobile phone.
2: Měl rolák?
0: Samozřejmě.
2: No, jasně, že měl rolák. No, tenkrát to všechno provázela obří reklamní kampaň, díky které se strhla vlastně jako hysterie doslova. Protože mít či nemít iPhone znamenalo vlastně být i nebýt součástí tohle moderního světa, což trošku trvá i dodnes, mi tak připadá. Což se pochopitelně odráželo a odráží stále na jako brost přemrštěné ceně. Pořád to stojí.
0: Nejde to za korunu, no.
2: To ne, no. Já jablíčkový nejsem teda.
0: To taky ne, taky
2: dobře,
0: ne.
2: Tam si rozumíme a proto se taky můžeme podívat na vždycky jednu rokovou událost.
0: V roce 1967 si členové kapely Rolling Stones udělali v domě Keitha Richardse mejdan a vlastně nebylo to určitě poprvé a nejenom jednou, ale právě před těmi více než 50 lety byl pan Richards obžalován z toho, že ve svém domě umožnil nelegální kouření marihuany.
2: To nevěděl, že tam kouří.
0: Nevím, co si myslel.
2: No, myslela si to jinak policie, protože byl odsouzen k jednomu roku vězení a pokutě 500 liber. Další parťák z kapely, Mick Jagger, tak ten dostal taky pokutu. V jeho případě činila 100 liber a navrch 3 měsíce v lochu za prodej drog. Jagger i Richards byli nicméně následující den propuštěni na kauci ve výši 7000 liber. Jako...
0: A to se vyplatí. Tolik rubrice kalendáře a teď už je nejvyšší čas dát si na rádiu Čas Rock další muziku.

zase na největší rockovou jízdu léta. Holba Rock na grilu 2026 Rádia Čas Rock přiváží 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě pořádnou dávku tvrdé muziky a poctivý rock. Na pódiu se představí Pretty Maids z Dánska, Tři sestry, Ivan Mládek, Aleš Brichta, Citron, Proteus, Kokot Minit, Kurtizány z 25. Avenue, Forest Jump, Jamaron, Malignant Tumor i Reflections of Karma. Kupuj vstupenky už teď na časrock.cz a buď u toho, když to pod Stříbrným jezerem rozbalí rocková elita. Holba Rock na grilu 2026 s rádiem.

0: Rock slaví narozeniny.
1: Ahoj, tady je Márdi z kapely Vypsaná fixa. Chtěl bych rádiu Čas Rock popřát všechno nejlepší k 15. narozeninám. Hodně posluchačů, hodně kvalitní muziky a hlavně ideální budoucnost. Happy birthday, Radio Čas Rock. Happy birthday, Radio Čas Rock. Happy birthday, Radio Čas Rock. Dej to na hlas a tanči jako cvok. Hej, hej. Tak čau.
0: Díky za přání a volume doprava. Radio Čas Rock. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rock.

0: Tohle byla Vypsaná fixa se svým songem Kouřící miminko, který jsme si na čas roku mohli poslechnout 25 minut po 7 hodině raní. Nyní se ovšem od muziky na chviličku odkloníme k fotbalu, protože i dnes sledujeme dění na světovém šampionátu.
1: Mistrovství světa ve fotbale s rádiem Čas rok.
2: No, počet účastníků už se nám lehce zredukoval a ta redukce bude pokračovat, jelikož začíná jít do tuhého. Včera večer začaly 16 finále. Ale oni chtějí jako navýšit počet těch účastníků, asi já jim na 300 za chvilku s takovou, jo? Takže když to příští...
0: Takže česká repre má šanci.
2: No, a možná i postoupí někdy, no. Jestli ten příští turnaj se bude hrát s větším počtem účastníků, takže nás bude čekat 32 finále potom, když teď už máme 16 finále.
0: Zajímavá úvaha. No, asi jo. Nevím, jak to bude.
2: To bude trvat půl roku potom.
0: Každopádně do prvního duelu vyřazovacích bojů nastoupili Kanaďané a Jihoafrická republika, což nás může trochu mrzet jakožto fanoušky českého fotbalu, neboť to vlastně v paralelní vesmíru mohlo být klidně utkání naší repre. Padla v něm jediná branka a to až v nastavení, vlastně v momentě, kdy hráči a možná i fanoušci očekávali spíše prodloužení, tak rozhodl Eustáquio, a to přesnou ranou zpoza šestnáctky.
3: To je Schaffelborg. Centrálnou kvalita na Eustáquio, dává gól!
2: Já jsem to zabalil kolem 80. minuty, říkám, ne, budu až penalty, říkám, tady se nebudu trápit, no, mohl jsem vydržet ještě chviličku. Nicméně těch šancí na reparát sledování fotbalu bude hodně. Už dnes v 19 hodin třeba startuje zajímavý duel Brazílie-Japonsko, potom v noci od půl 11. Německo-Paraguay a ve 3 ráno zítra Nizozemsko-Maroko. To jsou další dvojice 16. finále.
0: Přesně tak. My ovšem míříme zpátky do našeho playlistu, kde jsou připraveni OMF.

0: Tak naše pomyslná motorka je přes víkend dotankována, my můžeme společně vyrazit
1: na... Na Vytěl Opravnickou.
0: Chtěl bys to si koup, nikdo ti nebrání. Máš papíry?
1: Ne.
0: Tak si jen si udělej papíry.
1: A ještě moje bankovní konto s tím nesouhlasí.
0: No tak to už je druhá věc, jako co mi... A kde pifůr?
1: Kdyby na to došlo, tak asi ani manželka by nebrala.
0: Dobře, no. Takže tohle téma asi můžeme jako vyřešit.
1: Vesmír se spiknul proti mně. Takže zůstaňme u té pomyslné motorky.
0: Buď okay? Rebel, prostě si koup. Pak řekni, si... že jsi vyhrál třeba, jako víš co.
1: Bych musel prodat.
0: No, ale my na té naší pomyslné motorce jedeme další kolo letní rokové jízdy, tedy i tento týden budeme skládat dohromady vítěznou větu. Co vlastně bude ve hře?
1: Tak, čověče, taky tento týden budeme rozdávat hodně našlapané lupení. Máme tady vstupenky na Magmafest, Trackfest, Amon Amart nebo Rock in Slavkov. Ty budeme rozdávat v nadcházejících dnech, protože při pondělku si zahráme o akci, která startuje už o tomhleto víkendu.
0: No, takže last minute takový náš malý od nás. Vesu Fest, to je to, oč běží. Mám to tady červené na černém. 4 dny, 16 hodin, 24 minut a 14, 13, 12. Budu odpočítávat až do soboty, jo?
1: Můžeš.
0: Takže skutečně za krátkou dobu začíná další ročník tohoto zavedeného festivalu. Jaká bude dnešní věta, to vám začneme odkrývat už za malou chvíličku, kdy prozradíme první slůvko, takže zůstaňte s námi.
2: Letní roková jízda. Jedeme v tom 100%.

0: Váš rok.
1: Takže už víme, že z tupenky, nebo takhle, že letní roková jízda dneska znamená pro někoho z vás vstupenky na Vesuv Fest. Pokud se nepletu, dneska máme opět akci 2+2 zdarma.
2: Ano, 4 kusy rozdáváme.
1: Ano.
2: Takže můžete s partičkou vyrazit na akci, kde vystoupí třeba Škvor, Lucie, Panoptiko a další. Řada kapel, mám to ještě odpočítat.
1: Víte, co se mi tam líbí?
2: No.
1: Že tam bude 50 a více druhů piv ze 20 a více pivovarů.
2: Tak to jo, tak.
1: Takže tatínkové a některé maminky budou mít určitě o zábavu postaráno.
2: To jo.
1: A vlastně můžou část zodpovědnosti přenést třeba na Maxim Turbulence a nebo jiné animační programy, které tam tou dobou budou probíhat a pustit do areálu volně i rockerčata.
2: To je pravda. A každý akorát, se může věnovat svojemu.
1: Akorát potom musí domů přivést ty správné děti, no.
2: Tě přivezou maxíci, no.
1: Ne, ve vláčku.
2: No jo, pojede mašinka. No. A se sami ožrali, vidíš. No, dobře, ale abyste se na tuhle akci dostali zadarmo a mohli ochutnávat tolik druhů piv, tak se ideálně hodí právě ty lístky získat. Takže první slovíčko dnešní letní rokové jízdy je, nebudem to asi obkecávat, co? Roková.
1: Co?
2: Něco.
1: No, jo, co? Roková, to je první roková. Slovíčko.
2: No roková, no.
1: Co, kdo, jak, proč, tak to se dozvíte v dalším pokračování Ostrého budíčku. Teď ale míříme zpátky do našeho playlistu.
0: Letní roková jízda. Jedeme v tom s tebou. Holba Rock na grilu 2026.
3: 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě.
0: Vstupenky na www.časrock.cz.
3: Nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.
4: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor. Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci. Vaše sběrna.cz. Vaše sběrna.cz.
5: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
0: Čas Rock. Čas Rock.
6: A auto nově také v Karviné. Prodáváte vůz? Přivezte ho na naši novou Express pobočku. Dáme vám nejvýhodnější cenu na trhu a převezmeme záruku za technický stav. Kupujete vůz nebo ten svůj chcete vyměnit s bonusem za novější? Vyberte si online nebo se stavte a vybereme ho spolu. Auto vám pak přivezeme z jakékoliv pobočky až sem. Navštivte nás ve všední dny od 9 do 6 v Nádražní ulici. Těšíme se na vás v AAA Auto Karviná.
7: Mezinárodní společnost Schaeffler hledá operátory a techniky do výroby a také údržbáře s elektrotechnickým vzděláním pro výrobní závod v Ostravě. Nabízíme nadstandardně placenou práci v čistém pracovním prostředí, stravenky ve výši 150 korun na den, placené přesčasy, 5 týdnů dovolené a řadu dalších zaměstnaneckých výhod. Vaše nová práce v Ostravě čeká na schaeffler.jobs.cz. Schaeffler hledá právě tebe.
8: Už dál nemusíš hledat.
9: Tady seš správně. Čas Rock natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
8: Žádné kompromisy, žádné hranice.
9: Rádio Čas Rock natvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
10: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mládí.

0: Téma aktuálních dní je samozřejmě velké vedro, které nás provází a které ještě jen tak pokoj nedá. Projevuje se to jako různými způsoby. Třeba někde se, že jo, rozpouští asfalt trošičku, tak když se, že tak jako takové jako blátíško asfaltové.
1: Zabouříš se, no. Kde se naštěstí asfalt nerozpustil, tak to je závodní okruh v Rakousku, kam se přesunul celý šampionát F1. Ostatně více o tom hodíme řeč po 8.
0: No a taky se ohlédneme za jedním festivalem, který si podle mě zaslouží minisérii třeba na Netflixu.
1: Protože nejdřív měl být, pak neměl, pak měl, pak nebyl, no, byl a zároveň.
0: No, ale. Ale. Těch ale je tolik, jakože... No, nic.
1: Odpovědi najdete pod kameňom.
0: A nebo ve vesmíru, protože tohle nevymyslí jen tak nikdo. Více tady po 8 hodině, který vyplníme i muzikou, takže chystáme Hellstorm.
1: Beru také Day to Remember.
0: No a také speciální klub milovníků Ústřic. Blue Oyster Cult. Flap.
1: Speciálního klubu redaktorů patří také Kristýnka Kubánková, která pro vás připravila dopravní servis a také čerstvou dávku zpráv.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x 0,5 litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
4: Řeknem to rádi a nahlas. Nejlepší auta má Pavlas. Fiat Grande Panda s benzínovým motorem a manuální převodovkou jež za 379 900. Nyní u vašeho dílera Fiat pro Moravskoslezský kraj. Pavla Strast Chlebovice, Frýdek Místek.
5: Řidiči, pozor, se aktuálně dávejte v Kopřivnici na Novojičínskou, konkrétně na ulici Československé armády, kde se stala dopravní nehoda. Bouralo se také v Kuřimi na Brněnsku v ulici Tišnovská. I tady dávejte pozor. My vám přejeme šťastnou cestu.
6: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobielektro.cz.
7: Rádio Čas Rock. Zprávy.
5: Krásné ráno vám udělám.

0: Lipa. Po extrémních vetrech dorazí do Česka silné bouřky. Řádit mají hlavně během dnešního dne. Výstraha platí pro skoro celé Česko. Situaci doplňuje i přetrvávající riziko požáru a varování před smogovou situací.
1: Morava aktuálně.
0: Ostrava mění papírové jízdní řády za elektronické. Do konce roku jimi budou vybaveny všechny tramvajové zastávky ve městě. Kromě přesných časů se z nich cestující dozvědí i to, jestli je přijíždějící tramvaj plná nebo prázdná. V Luhačovicích se rekonstruují cesty. Momentálně se opravuje Mlýnská ulice, která přinese vyšší komfort a bezpečnost pro řidiče. Více nám k tomu řekl starosta města Marian Ležák.
2: Předmětem projektu je výměna stávajících povrchů za moderní propustnou dlažbu, která umožňuje lepší vsakování dešťové vody a přispěje ke zlepšení hospodaření s vodou ve městě. Celkové náklady dle smlouvy o dílo s vybraným zhotovitelem činí 15,5 milionu korun. Projekt bude z větší části financován z dotace operačního programu životního prostředí, která pokryje 85% způsobilých výdajů.
0: Česká čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel byla i při třetím startu v diamantové lize druhá. V Paříži nestačila pouze na olympijskou šampionku Paulinovou z Dominikánské republiky. 20. Manuel se výkonem 49.37 opět vylepšila osobní rekord. V této sezóně je dokonce nejrychlejší Evropankou. Tolik aktuální zprávy a teď pokračuje Ostrý budíček na rádiu Čas Rock.
3: Vstávat a poslouchat Ostrý budíček na rádiu Čas Rock.

0: rád se nese ve znamení řady sportovních událostí. No a jednou z nich je také šampionát Formulí 1, který se o víkendu přesunul do Rakouska. Na tamní Red Bull Ring u Spielbergu panovaly stejně jako u nás pekelné teploty. Ale já si myslím, že na vozovce byste si klidně mohli smažit voli oka nebo krkovičku. Na to, jak teda byla rozpálená.
1: Někteří to dělají na parapetech, jako co jsem si tak všiml, jo, vejce a slanina, prý to ne, úplně v pohodě, no.
0: Viděl jsem
1: taky. Tak to máme opřený to slunko taky, takže si myslím, že to můžeme zkusit klidně. No, zpátky k závodu. Horko bylo i závodníkům, ale taky monopostům, takže během závodu se několik aut muselo odporoučet s přehřátým motorem do boxíku. Kdo však všechno zvládl s naprosto ledovým klidem, tak to byl George Russell.
0: Pilot Mercedesu nejenže vyhrál kvalifikaci, byť to bylo možná za kapánek sporných okolností, ale dojel si ve velké ceně Rakouska pro druhé vítězství v sezóně. A i když to na první pohled možná vypadalo jednoznačně a pěkně na pohodu, tak zadarmo to George určitě neměl. Zejména v závěru musel odolávat tlaku Maxe Verstappena, který za ním cílem projel druhý, a to jen o sekundu a půl.
1: No, ale pozor, Max začal závod na páté pozici, takže se posunul celkem šikovně v tomhle koloběhu. Pokud by ovšem závod trval možná o ty jedno, dvě kola více, tak by ho asi předjel maličký Kimi Antonelli, který se tlačil. Ten možná trochu doplatil na špatně zvolený timing pitstopu, ale i tak si myslím, že byl vlastně s tím konečným třetím místem asi spokojen.
0: Určitě ano. Naopak zklamání zavládlo ve stáji Ferrari, jak Hamilton, tak Leclerc zajeli naprosto parádní kvaldu, ovšem během závodu jim vozy vůbec nejeli, rozhodně ne tak, jak by si představovali, a do cíle dojeli na pátém, respektive na osmém místě.
1: Všichni fanoušci F1 už se můžou těšit na nadcházející víkend, protože se celý ansábl přesune na slavný okruh do Silverstone, čeká nás totiž velká cena Británie, takže já myslím, že takové vedro už asi nebude.
0: No, uvidíme.

run after you? Should I run away? Should I stay and lose my mind?

0: Dneska je na programu 29. červen, což je 180. den roku 2026. No a především majitelé malých rockerčat si určitě naplno uvědomili, že jsme se definitivně překlenuli přes závěr školního roku. No a pro naše malé klony začala na zhruba 60 dní jejich neřízená zábava v rámci letních prázdnin. Tak snad to všichni ve zdraví a v psychické pohodě zvládneme.
1: No, prázdniny začaly a když to tak vemeš, ještě není ani červenec, jako jo, a už se to válí doma, takže myšlenky mnoha rodičů jsou podobné. Co teď budeme sakra těch 60 dní dělat? Třeba jako naši dva synové doma to si myslí, že denně jim přistane na talíři nějaký luxusní oběd, jo, jako, jo. Že někdo teď bude dva měsíce vyvařovat masíčko, gulášky, řízečky a takhle, jo.
0: No, naše děti už se stihly nudit, že? Je ta počáteční euforie, jako, to je tady. Aha. No a druhý den seděli v tom pokojičku, houpali se nebo točili na tom křesílku a táti, to je nuda.
1: Výborně. Bylo krásné dva měsíce.
0: Co chceš, jako. Jo, jako vymýšlený program na každý den, jako co jako to si představujou. Ale když už jsme zmiňovali dnešní datum, tak určitě stojí ale za zmínku, že svátek má Pavel a také Petr. Ve volném překladu z původního znění se významově vykládají jako nepatrný a kámen.
2: Kámen?
3: Zde!
2: Kámen?
3: Zde.
2: Kámen?
4: Zde.
2: Kámen?
4: Zde.
2: Aha. Kámen?
3: Zde.
2: Kámen? Kámen? Jasně, zas nepřítomen. A kámen je určitě taky nepřítomen. Jako vždy. Zas jsou někde spolu.
1: Kámen, kámen. Ale co si budem povídat, obě jména patří v našich končinách mezi nejvíce používané. Petr obsadil po vlastně Jirkovi a Honzovi třetí příčku. Mm. Tím pádem taky přeju všechno nejlepší mému tátovi. No a Pavel je na krásném sedmém místě. My oběma zmiňovaným tedy přejeme určitě pohodový den a taky vlastně pošleme následující muziku.
0: Přesně tak. Klidně se přidejte i vy, posluchači, pozdravit Petra nebo Pavla můžete přímo ve vysílání tím, že pošlete SMSku na číslo 725331155. Připojte k blahopřání také muziku, kterou byste chtěli poslat, no a my přání splníme.
5: Potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Nová hotová jídla od Hamé, pikantní vepřový guláš s bramboráky a další české i světové klasiky 400 gramů za 89,90. Valašský smetanový jogurt s ovocnými a dalšími příchutěmi 150 gramů již za 12,90. Mistrovskou šunku nejvyšší jakosti Prantl 100 gramů již za 21,90. Nebo kultovní kakaové sušenky s vanilkovým krémem Oreo Original 44 gramů již za 17,90. A navíc kupte libovolné sušenky Oreo aspoň za 45 korun a získejte mléko Bohemilk z Opočna jako dárek. Více na mojehruska.cz.
6: Metalmania. Metalmania. Metalmania. To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz, největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: Také 9:05 ladíte frekvence Rádia Čas roku. Nacházíme se na začátku nového pracovního týdne, ale přeci jenom bychom se ještě chtěli na chvíli vrátit k jedné události, která proběhla v minulých dnech. Hlavně tady vlastně Tomáš z toho měl takový veselý příběh na pokračování. Každý den nová epizoda, že? Pěkně to gradovalo a celé to souvisí s festivalem Rok pod Kameňom. Takže pane kolego, moje otázka je prostá. Jak proběhl tenhle slovenský festival? Úžasný.
1: Jako proběhl, ale. Teď tady je to ale.
0: Řekni, jak kdo tam měl vlastně...
1: No dívej se, jako jednoduše řečeno, místo původně avizovaných a slibovaných Europe, Halloween, Within Temptation, Steel Panther, Michala Davida. Tak se nakonec fanoušci dostali Mobile Rock, Atlantidu, nebo třeba kapelu Tarverb a pár podobně lazených. Já jako, počkej, se vší vážností nikomu se nesmím z těch kapel, jo? Z nikoho si nedělám srandu, to jako myslím vážně, jo? Ale mě upřímně fakt zaráží ta troufalost a ve výsledku, když to čteš, ta arogance těch organizátorů. Jako, hele, jednoduše řečeno, to je ale super business plán, jo. Já začnu prodávat lístky na fotbal mezi Realem Madrid a Bayernem Mnichov. Řeknu, že přijedou třeba do Edenu, jako jo. Dám za to raketu, 4000 za lístek a nakonec proti sebe vyběhne rezerva Opavy a juniorka třeba Bayernu. A jako, a budu tam stát a tvářit se jako co? Fotbal jako fotbal, o co vám jde? Utkání jsem slíbil, utkání je.
0: Ale koukal jsem na fotky a na pár videí a ono to vypadalo, že nějaká ta návštěvnost na festivale byla. Otázkou teda je, nebylo vidět všechny, kolik jich vlastně bylo, těch fanoušků, a jaká byla původní kapacita lidí, kolik předpokládali, že přijde návštěvník?
1: To nevím, ale já se upřímně divím i těm lidem, že tam přišli, jako jo. Já bych si nedokázal říct jako koncert, že to je ve výsledku jedno, jak psala jedna paní, že když má rád člověk hudbu, tak si stejně vybere i z toho, co tam jako je. Jako za mě tím vlastně dáváš najevo, jako je mi úplně jedno, co se mnou děláte, jako vy jste mě okradli a já s tím nemám problém, jo. Takže jako prostě tohle ještě podle mě bude rezonovat dlouho, výsledek tohohle festivalu, a uvidíme, jestli bude zase za rok. Jestli jo, tak klidně přijďte.
2: Přijďte se podívat, já přijdu.
3: Ostrý budíček na Rádiu Čas rok s Tomem a Ivem.

0: Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok. Partnerem je Hacker. Střešní boxy a autodoplňky. Dejte svým výletům nový rozhled. Váš spolehlivý parťák na cestách. Hacker. Partnerem je Nevajgluj. Podporujeme úklid v obcích a připomínáme, nedopálky patří do koše. Nevajgluj. Partnerem akce jsou služby Havlický. Váš partner pro vaši střechu. Již 30 let. www.službyhavlický.cz. Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
1: Čas Rok.
0: Čas Rok.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
3: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
4: A auto nově také v Karviné. Prodáváte vůz? Přivezte ho na naši novou express pobočku. Dáme vám nejvýhodnější cenu na trhu a převezmeme záruku za technický stav. Kupujete vůz nebo ten svůj chcete vyměnit s bonusem za novější? Vyberte si online nebo se stavte a vybereme ho spolu. Auto vám pak přivezeme z jakékoliv pobočky až sem. Navštivte nás ve všední dny od 9 do 6 v Nádražní ulici. Těšíme se na vás v AAA Auto Karviná.
0: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě rok na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

0: 8 hodin a 47 minut pokračuje ostrý budíček na frekvencích Rádia Čas roku. Opět vás provází oblíbená a neotřelá dvojice Tomáš a Ivoš.
1: Pěkně si nás nazval. Jde vidět, že jsi sám naším fanouškem.
0: Ano, ano. Dám se sám sebe do přátel a dám si like ještě k tomu.
1: Dobře.
0: Možná i tobě.
1: Tak já taky a budeme dva.
0: Tak, dva jsou také dnešní oslavenci, Petr a Pavel, kteří slaví svátek. A s tím vlastně souvisí i několik SMSek, které nám tady přistály. Tak vybereme dvě.
1: Mhm. Ahoj kluci, píšu na písničku na přání, prosím zahrajte mému kolegovi do práce Petrovi k dnešnímu svátku, přeji za všechny ostatní parťáky, sdíli všechno, nej, díky Martin.
0: No a já připojím druhou, dobrý den, zahrajte prosím všem, kteří se v práci potí jako my a taky pro mého bratrance Pavla, ať pořádně oslaví svůj svátek, to píše Pepa. Tak my se také přidáváme, teď k tomu zástupu gratulantů a posíláme muziku v podání Pearl Jam.

0: kapela a písnička, která určitě dokáže povznést letní takový prázdninový atmosfér. Greta Van Fleet a jejich pecka nazvaná, teď mi to tady uteklo, My Way Soon.
1: Určitě to tak patří, takový ten zvuk k takovému tomu, k té letní výhni. Ostatně venkovní teplota se myslím zvedá čím dál tím více, což tady pociťujeme i my, navzdory tomu, že máme zapnutou klimatizaci.
0: My to máme na 20, ale venku aktuálně v Ostravě kolem 29, možná už i 30 stupňů Celsia.
1: Pocitově 500.
0: Tak doufejme, že i vy jste někde pěkně v chládku nebo alespoň ve stínu a máte dostatek tekutin a všeho, co je potřeba k zavlažování systému. My vás zavlažíme další muzikou, a to třeba v podání kapely Škvor.
1: No, Škvor nám tady zpívají o Americe, ale my si dáme jedny pravé americké rodáky. ZZ to.
0: Já se zase vrátím k tomu pitnému režimu, protože hrál budou i Tři sestry a jejich Pijánovka.
1: Tolik tedy stručná nabídka, co nás čeká po deváté, k tomu koukneme na oslavence, k tomu přihodíme druhé slovíčko letní rokové jízdy, takže máme co dělat. Slovíčko si ale nejprve vezme Kristýnka Kubánková.
2: Tohle není hra pro slabé.
3: Otevírám, koukej dobře. 3, 2, 1.
2: Vezmeš, co je uvnitř, nebo riskneš další kolo? Jedna chyba a končíš s prázdnou.
3: Tak co, hrdino?
2: Skřetův poklad. Jedině na rádiu Čas Rock.
4: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz
2: Čas Rock. Čas Rock.
5: Získejte svůj vysněný dům. Kvalitně, rychle a s kompletní realizací. Stavba na klíč.pl. Postavte svůj vysněný dům s polskou firmou. Vaši stavbu zrealizujeme na klíč. Kompletní služby od základu až po finální odevzdání stavby, a to s jedním zhotovitelem. Stavba na klíč.pl.
6: Zahrady Hanys. Projekce, realizace zahrad a zelených střech. Vše zhotovíme na klíč dle vašich představ. zahrady@hanys.cz
7: Řidiči, pozor, se aktuálně

0: cestu.
1: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobielektro.cz.
2: Rádio Čas Rock. Zprávy.
0: Krásné dopoledne vám u dalších zpráv na Rádiu Čas Rock přeje Kristýna Kubánková. Digitalizace českého zdravotnictví pokračuje. Od července příštího roku se dočkáme zavedení elektronické žádanky, později mají lékaři v digitální podobě vést i zdravotnickou dokumentaci pacientů nebo výsledky laboratorních vyšetření.
2: Morava aktuálně.
0: Ostravě Hrabovce začíná výstavba nového domova pro seniory. Moderní budova, kterou na Provaznické ulici postaví soukromý investor, bude mít 200 lůžek. Radnice tak reaguje na stárnutí obyvatel a nedostatek míst v pobytových zařízení. Pokračuje mluvčí Ilona Honusová.
3: Nově navržená stavba je zasazená na rovinatý pozemek do stávající zástavby, kterou tvoří převážně bytové domy. Součástí areálu bude také zahrada s odpočinkovými zónami určená klientům i jejich návštěvám. Připravujeme také nový areál sociálních služeb v Hrabovce na ulici Majora Nováka.
0: Součástí tohoto komplexu bude domov pro seniory s kapacitou 32 míst a odlehčovací služba pro dalších 20 klientů. V Rošnově a Dolní Bečvě začne v červenci fungovat poptávková doprava. Ta nabídne flexibilní cestování po městě a okolí. Mikrobus bude v pracovních dnech jezdit od 7.30 do 19.30. Lidé budou moci nastupovat a vystupovat na 232 virtuálních zastávkách v Rošnově a 25 v Dolní Bečvě. 6 českých tenistů zasáhne dnes do úvodního dne Wimbledonu. O postup do druhého kola budou na trávě v All England klubu bojovat předloňská šampionka Barbora Krejčí

0: Kiková nasazená desítka Karolína Muchová, turnajová 32 Kateřina Syňáková, Nikola Bartuňková, Daria Vidmanová a také Dalibor Svrčina. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock.
1: Vstávat a cvičit. Ale proč? Protože je ráno.

0: O krizi středního věku se zpívalo v písničce z dílny Faith No More, alespoň tedy, co se názvu týče. Na čas roku doznívá jejich pecka Midlife Crisis a když už jsme u toho věku, tak u ní můžeme ještě chvíli zůstat a podívat se, kdo pak slaví takhle při pondělku narozeniny.
1: No, tak už třeba 78 svíček na dortu, to bude velký dort, může sfouknout jeden z nejznámějších levorukých bubeníků historie, rodák z Nottinghamu, Ian Anderson Pace.

0: si to krásně uvedl. A zatímco bude znít jeho soulíčko, tak si k němu můžeme také říct, že tenhle ten bubeník skupiny Deep Purple, který je vlastně jediným členem, který v této kapele hraje nepřetržitě od jejich založení v roce 1968, prošel všemi sestavami, zažil odchody, návraty, hádky i tragické smrti kolegů, ale on sám za svou pravou sedí pořád.
1: A to si představ, že právě on a klávesák Deep Purple John Lord byli švagři. A jen si totiž vzal manželku Jackie Gibbs, která měla dvojče, Vicky Gibbs. A ta byla pro změnu manželkou právě Johna Lorda.
0: Takže takový rodinný podnik to byl jednu dobu. Pojďme od bubníků k vokálům, protože druhým jménem na seznamu je Honza Toužimský.
1: Frontman kapely Arakain, který se dříve živil jako profesionální hasič a záchranář v jižních Čechách. Pak ale zazářil v několika muzikálech, udělal přitom dojem na kytaristu Jirku Urbana a ten ho nakonec do kapely přivedl.
0: Mimochodem Honza je vyhlášený kutil, který velkou část volného času tráví doma ve své dílně. A také jsou jeho vášní špičková audiosluchátka na míru. Tyhle ty hračky sám testuje, ladí a pomáhá s jejich vývojem. A dokonce jeho rukama, případně tedy vlastně ušima, prošly zakázky pro členy kapely Metallica nebo Iron Maiden. Dneska slaví 48, Honza.
1: Přejeme všechno nej, ať to stále krásně zpívá, ať se daří vyrábět sluchátka, ať to dobře zvučí a hlavně, ať si užije tento svůj den.
0: No my si dáme do sluchátek v tuto chvíli Sabaton anebo ZZ Top. Radio Čas Rock.

0: týdne.
1: Datum vydání jeho nové desky známe, že bude zlatou tečkou letošních Mástrů, taky víme, no a teď malá ochutnávka. První single z nového alba je tady, pojďte se naladit. Jeho ujetost? Marilyn Manson.
0: Radio Čas Rock, toto je novinka týdne.

Rockeři, připravte se. Léto 2026 bude patřit roku, pivu a parádní atmosféře. 24. a 25. července se u Stříbrného jezera v Opavě rozjede Holba Rock na grilu 2026 s rádiem Čas Rock. Na jednom pódiu zazní Pretty Mates z Dánska, Tři sestry, Ivan Mládek, Aleš Brichta, Citron, Proteus, Kokot Minute, Kurtizány z 25. Avenue, Forest Jump, Jamaron, Malignant Tumor i Reflections of Karma. Dva dny plné energie, hudby a piva Holba. Vstupenky jsou v prodeji na časrock.cz. Tak nečekej, dokud jsou za skvělou cenu. Holba Rock na grilu 2026 s rádiem Časrock.

0: Glass Rock.
1: Brm brm, jsi tady říkal, že bys si chtěl motorku, tak schválně podle zvuku, co to je za mašinu?
2: No, to je silná mašina.
1: Dobře, dobře jsi to odpověděl, dobře jsi to vyhodnotil. A my se touhle mašinou proháníme v rámci letní rokové jízdy, která vás dnes může dostat na Vesuv Fest, který začíná, pozor, zase tady vám, 4 dny, 14 hodin, 29 minut a 39, 38, 37, sekund. Zase budeme odpočívat, ano. A pozor, dnes rozdáváme vstupenky rovnou 4.
2: Tak, přesně. Místem konání bude Pastýřská louka v kempu Suchý u Boskovic, což je nějakých 30 minut od Brna. No a těšit se můžete na dvě pódia, na kterých se postupně představí kapely jako Panoptiko, Škvor, Lucie, Valda Gang nebo Kamil Střihavka a hromada dalších.
1: Tenhle festiák je jedinečný z důvodu, že na něj můžete vzít malá rockerčata. Na místě totiž bude připraven bohatý program i pro ně. No a tatínci určitě uvítají, že na místě bude více než 50 druhů piva z více než 20 pivovarů.
2: To je horko dneska, co? To bych si nechal líbit.
1: Dobře.
2: Jak už zaznělo, máme pro vás rovnou 4 lupeny, takže to můžete v případě výhry pojmout jako rodinnou akci, anebo vzít na Vesuv Fest bandu kámošů.
1: Nejprve ale musíte znát správné znění výherní věty a my vám už za malou chviličku přihodíme druhé slovíčko. Nejprve ale muzika, tady máte Judas Priest a jejich balada Angel.
0: Letní roková jízda, jedeme v tom s tebou.

0: pěkně se nám to rozjelo, tato jízda na pomyslné motorce, že?
1: Ty jsi začal.
0: Jo, jo, dneska tedy 4 lupeny na Vesuv Fest, no a vám zbývá druhé slovíčko, nebo zbývá, ano. Zbývá vám ještě 3, ale my vám řekneme to druhé.
1: Ano, to druhé slovíčko je vlastně taková tekutina, taková, jako kterou potřebujeme všichni, bez které bychom nemohli být.
0: No, no nic mi napadá, jako spousta tekutin.
1: Dobře, hemoglobin, když ti řeknu, napomíní ti to?
0: Jo, to jsou ty, co nosí ty železa na sobě.
1: Jaký nosí železo ty?
0: Červené krevní barvy, vole.
1: No ano.
0: A přináší železo.
1: Oni nosí železo?
0: No, to jsi neviděl.
1: Byl jenom jeden život, jo, tam to já je parádní.
0: Jsi měli plné batohy toho, byli strhaní chudáci.
1: No. Ano, takže jsme vám napověděli, asi už víte, krev je druhé slovíčko. Nemusíte se bát, že by to bylo nějak extra krvavé. Ono se to někam vyvine. Kam? To už je na vás, abyste dávali pozor, abyste si to pečlivě zapisovali a odpoledne s kikinou, myslím teda, abyste došli k tomuto rozuzlení.
0: Ještě před ní vám ale třetí slovíčko do skládačky přihodí Hans, který už čeká tady za dveřmi, než tady vtrhne.
1: Se tady bojí asi.
0: Asi. Takže my se s vámi budeme pro dnešek loučit, dáme si Arch Enemy, co?
1: Dáme si Arch Enemy.
0: Tak jo. No? To je na odchodnou úplně nejlepší.
1: Já si tak myslím, že jo.
0: Na zahřátí, jak se říká.
1: Ano, kdybyste se potřebovali ještě více zahřát dneska, tak to teď vyhulte doprava, protože tady jsou Švédové Arch Enemy, no a my se loučíme a budeme se na vás těšit zítra ráno před 6.
0: Mějte se, bando, čau.

0: Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
3: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
4: Čas rok.
5: Čas rok.
6: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
7: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
8: Mezinárodní společnost Schaeffler hledá operátory a techniky do výroby a také údržbáře s elektrotechnickým vzděláním pro výrobní závod v Ostravě. Nabízíme nadstandardně placenou práci v čistém pracovním prostředí, stravenky ve výši 150 korun na den, placené přesčasy, 5 týdnů dovolené a řadu dalších zaměstnaneckých výhod. Vaše nová práce v Ostravě čeká na schaeffler.jobs.cz. Schaeffler hledá právě tebe.
9: Rocková jízda na rádiu Čas Rok. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce.
10: Tento týden hrajeme o lupeny na Vesuv Fest, Magma Fest, Amon Amart a kupu dalších.
9: Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní roková jízda. Jedině na rádiu Čas Rok.

Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit je třeba.

Čau ve spolekrokeři, nový pracovní týden je v plném proudu, tak ať se vám v něm všechno daří, to vám přeje nejtěžší váhová kategorie naší party Honza Prokeš, který má pro vás nachystanou hromadu skvělé muziky. No a z ní do úvodu vybírám Twisted Sister. Avatar. A nebo Kissing Dynamite. Na rádiu Čas Rok budeme hrát, k tomu Milanovi horoskopy, letní roková jízda a další vychytávky. Ale ze všeho nejdříve dostane prostor Kristýna se zprávami a já vám přeju dobré saharské dopoledne.

0: Expressu.
1: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobielektro.cz.
2: Rádio Čas Rock. Zprávy.
3: Krásné dopoledne vám u dalších zpráv na Rádiu Čas Rock přeje Kristýna Kubánková. Počet pacientů s civilizačními onemocněními přibývá. Například Alzheimerovou chorobou bude podle odhadů v roce 2050 trpět až 400 tisíc lidí. Domy se zvláštním režimem jsou ale téměř všude plné. Na umístění se čeká minimálně rok.
2: Morava aktuálně.
3: Moravskoslezský kraj vybudoval v Havířově z brusu nové dětské centrum Pluto. Jedná se o pobytové zařízení pro děti, které z různých důvodů zůstaly bez domova a potřebují okamžitou pomoc. Více nám k tomu řekl náměstek hejtmana Stanislav Kopecký.
4: Toto zařízení opravdu bude zachycovat ty děti, které budou v té nelehké životní situaci, za kterou vlastně nemůžou sami. Já jsem ty rodiče rozdělil do tří kategorií. Rodič, který se nechce postarat o dítě, neumí, anebo ten rodič zkrátka není. A

0: toho je to zařízení, že na tu krátkou dobu, než se ta situace v rodině vyřeší, ten záchyt by měl být v tomto zařízení znovu získávat.
1: V Olomouckém kraji ve velkém startuje bytová výstavba. Například Šumperk chystá v areálu bývalé Hedvy jeden z největších projektů za mnoho let. Jeseník připravuje dostupné nájemní bydlení a Mikulovice už začaly stavět vlastní bytový dům. Vedle radnice do výstavby pouštějí také soukromí investoři. Čeští hokejbalisté nestačili v boji o zlato na Spojené státy americké a po prodloužení se tak odnesli stříbro. Svěřenci trenéra Davida Kuny se probojovali v semifinále přes Finsko, které získalo bronz po triumfu nad Kanadou 4-3. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock.

0: Rok slaví narozeniny.
1: Čau parto, tady Pepa z Forest Jump. Chtěl jsem popřát rádiu Čas Rok 15. narozeninám, pořád stejně skvělý moderátory, dobrý rozhovory a hodně ostrý zvuk. Společně to oslavíme 4. a 25. července na Holba Rock na grilu, kam se s Forest Jump strašně těšíme. Mějte se parádně a buďte dobří. Čau.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rok, nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.

0: čas rok, kde teď dostává prostor Milan Kellner se svými horoskopy.
1: Pondělí bude poznamenáno silným energetickým tlakem a dramatickými zvraty, které otestují naši vnitřní stabilitu a přinesou drsné, ale poučné karmické lekce. Co se týká jednotlivých znamení, tak štírům bude vycházet vše, než sáhnou. Ryby mají naději na profesní či společenské aktivity a radci budou konat poněkud nevědomým způsobem. Lvi se budou snažit na sebe strhávat co nejvíce pozornosti. Berani mohou škodit sami sobě a střelci se z ničím moc párat nebudou. Vodnáři budou vytrvalí a ve svých snahách až úporní. Máhy by měly vše prožívat velmi emotivně a blíženci budou originálně tvořiví. Kozorozy by měly být zaměřeni na relaxaci a odpočinek. Panny mohou být ve svých postojích nepříjemně dogmatické a býci budou mít tendenci se angažovat v kulinářských aktivitách. Hvězdné pondělí, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Kellner.
2: Rádio Čas Rock. I v létě hrajeme pravou rockovou muziku.

0: Čas Rock.
1: Ano, ano, letní roková jízda Rádia Čas Rock pokračuje i v tom novém pracovním týdnu, ve kterém jsou tentokrát ve hře vstupenky na Vesuv Fest, Magma Fest, Truck Fest, koncert Amont Amart a taky na akci s názvem Rock in Slavkov. Opět vám v našem vysílání postupně odhalujeme slova z výherní věty, která vás těm vstupenkám dovede. Tak pozorně poslouchejte, protože já vám to další písmenko slovíčko, co nevidět, taky prozradím. Do té doby další skvělá muzika, jako třeba Avatar, Twisted Sister a další. Tak se dobře bavte.
0: Letní

0: potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Nová hotová jídla od Hamé, pikantní vepřový guláš s bramboráky a další české i světové klasiky 400 gramů za 89,90. Valašský smetanový jogurt s ovocnými a dalšími příchutěmi 150 gramů již za 12,90. Mistrovskou šunku nejvyšší jakosti Prantl 100 gramů již za 21,90. Nebo kultovní kakaové sušenky s vanilkovým krémem Oreo Original 44 gramů již za 17,90. A navíc kupte libovolné sušenky Oreo aspoň za 45 korun a získejte mléko Bohemilk z Opočna jako dárek. Více na mojehruska.cz.
1: Rok speciál na rádiu Čas Rock.
2: Show es rockeři, je tady další rok speciál a jak můžete vidět, pokud sledujete televizi Rebel, jsme přímo v dějišti festivalu Rock for People, takže dnes velice speciální. Od 19 hodin na rádiu Čas Rock, od 20 hodin na TV Rebel.

0: Posloucháte Rádio Čas Rock, no a v něm teď dostává prostor i Tatár. Zdravíme tě, kamaráde, ahoj.
1: Tam čau, zdravím všechny veterů, kdo včera odpoledne nebo na večer neposlouchali, tak jsme perfektně zvládli mototrip Balkán, to znamená Bosnu a Hercegovinu. Vrátil jsem se bez poruchy, ale s velkou žízní.
0: Jasný, všechno proběhlo v pořádku, kolik jste najeli?
1: Najeli jsme zhruba 3200 kilometrů. Samozřejmě ani žádná porucha na motorce, což bylo v pohodě, žádné ústerky, nic, no prostě užili jsme si to.
0: No tak to je nádhera, to je fajn, takže zase si poznal kus světa. ACDC komu?
1: No komu, no té naší rokové rodině, samozřejmě, no všem motorkářům, protože venku je hezky, asfalt pere, myslím, že mám vajíčka na tvrdo, ale to nevadí, to povolí, no takže kolečkama dolů.
0: Jasná věc, tak díky za zavolání, měj se hezky, čau.
1: Čau, čau.

0: telefon. Výzva a box, který rozhodne.
1: Uvnitř máš šanci, ale nejistou. 3, 2, 1.
0: Bereš výhru, nebo jdeš dál a riskuješ všechno? Protože tady platí jedno pravidlo. Buď bereš, nebo nemáš nic. Skřetův poklad. Jedině na rádiu Čas Rock.
2: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz
3: Čas Rock. Čas Rock.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
5: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800. AAA Auto nově také v Karviné. Prodáváte vůz? Přivezte ho na naši novou express pobočku. Dáme vám nejvýhodnější cenu na trhu a převezmeme záruku za technický stav. Kupujete vůz nebo ten svůj chcete vyměnit s bonusem za novější? Vyberte si online nebo sestavte a vybereme ho spolu. Auto vám pak přivezeme z jakékoliv pobočky až sem. Navštivte nás ve všední dny od 9 do 6 v Nádražní ulici. Těšíme se na vás v AAA Auto Karviná.
6: Už dál nemusíš hledat.
7: Tady jsi správně. Čas Rok natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
6: Žádné kompromisy, žádné hranice.
7: Rádio Čas Rok natvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
8: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení.

0: Rock slaví narozeniny.
1: Milé rádio Čas Rock, oproti traktoru si ještě cucák 15-letý, ale už úplné dítě nejsi. A já bych ti popřál mnoho dalších krásných let, spokojené posluchače, spokojené zaměstnance, milé empatické vedení a zkrátka a dobře, ať si stále takové, jaké jsi. Mějte se krásně, zdravím za celý traktor. Ahoj a všechno nejlepší.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.

0: jsme tu naší dnešní první společnou hodinu zvládli na výbornou. No a co nás čeká v té další, tak to už slyšíte sami. Třeba Rush. A nebo Freedom Call. A co takhle Hammerfall. Slušná sestavička, co říkáte? No, k tomu se mrkneme za fotbalem, co se tam děje, jak to vlastně všechno vůbec vypadá, a provereme i jednu revoluční novinku, která se v dnešní den objevila na světě. O co půjde, tak to se dozvíte už za malou chvíli. Dobré dopoledne.
1: Řekneme to rádi.

0: kraj. Pavla Strast Chlebovice, Frýdek Místek.
1: Řidiči, pozor se aktuálně dávejte v Brně na ulici Roviny, kde se stala dopravní nehoda. My vám přejeme šťastnou cestu.
2: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobielektro.cz.
3: Rádio Čas Rock. Zprávy.
1: Krásné dopoledne vám u dalších zpráv na Rádiu Čas Rock přeje Kristýna Kubánková. Digitalizace českého zdravotnictví pokračuje. Od července příštího roku se dočkáme zavedení elektronické žádanky, později mají lékaři v digitální podobě vést i zdravotnickou dokumentaci pacientů nebo výsledky laboratorních vyšetření.
4: Morava aktuálně.
1: Ostrava mění papírové jízdní řády za elektronické. Do konce roku jimi budou vybaveny všechny tramvajové zastávky ve městě. Kromě přesných časů se v nich cestující dozvědí i to, jestli je přijíždějící tramvaj plná nebo prázdná. V Luhačovicích se rekonstruují cesty. Momentálně se opravuje Mlýnská ulice, která tak přinese vyšší komfort a bezpečnost pro řidiče. Více nám k tomu řekl starosta Luhačovic Marián Ležák.
5: Předmětem projektu je výměna stávajících povrchů za moderní propustnou dlažbu, která umožňuje lepší vsakování dešťové vody a přispěje ke zlepšení hospodaření s vodou ve městě. Celkové náklady dle smlouvy o dílo s vybraným zhotovitelem činí 15,5 milionu korun. Projekt bude z větší části financován z dotace operačního programu životního prostředí, která pokryje 85% způsobilých výdajů.
1: Rekonstrukce by měla být hotová letos v prosinci. 6 českých tenistů zasáhne dnes do úvodního dne Wimbledonu. O postup do druhého kola budou na trávě v All England klubu bojovat předloňská šampionka Barbora Krejčíková, nasazená desítka Karolína Muchová, turnajová 32 Kateřina Siňáková, Nikola Bartuňková, Daria Vidmanová a také Dalibor Svrčina. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock.

Ano, mistrovství světa ve fotbale pokračuje semněle dál, a to zápasy Brazílie s Japonskem, které začne v 7 večer, a také Německa s Paraguají. Tento match bude mít úvodní výkop v 22 hodin a 30 minut našeho času, tak uvidíme, jak se těm našim sousedům bude dařit, protože ti v roce 2008 právě 29. června prohráli ve finále ze Španělskem. No a když je řeč o té Kopané, tak pro změnu v roce 2002 turecký fotbalista Hakan Sukur vstřelil tehdy nejrychlejší gól v historii mistrovství světa, a to v 11. sekundě. No, když se dívám já na ty hodinky, tak máme 58 vteřin po 11. hodině a 11. minutě a my na rádiu Čas Rok pokračujeme s Freedom Call a taky Rush, kteří dostávají prostor jako první v pořadí. Čas Rok.

0: No to byl Rockstar od Freedom Call a víte co, my se teď podíváme do roku 2007, kdy společnost Apple dala 29. června do prodeje svůj první mobilní telefon zvaný iPhone, který byl v prodeji zatím pouze v Americe. Po důkladném reklamní masáži veřejnosti se jim podařilo vytvořit opravdovou hysterii a mít tento telefon patřilo k tehdy opravdu k prestižní otázce být či nebýt. Tomu samozřejmě odpovídala i velmi vysoká cena a k tomu návaznost ještě mimo jiné na to, že telefonní společnost AT&T v jiných sítích tento telefon vůbec nefungoval. No a teď otázka pro vás. Vzpomenete si vy na ten svůj první mobil? No, já měl od Pegase takový ten clean pod kolo auta s vytahovací antenkou Motorola, tuším, že to bylo TX770, který se ani do kapsy nevešel. K tomu venku na okenním parapetu pěkně anténu, propojenou se základnou telefonu, abych měl aspoň nějaký ten signál. No, co si budem povídat, byla to prostě revoluce. Tak jsem s tím třeba na WhatsApp Rádia Čas Rock s číslem 725331155, no a já vám k tomu nabídnu Billy Talent anebo formaci Mr. Big. Dobré dopoledne.
1: Rádio Čas Rock. Rádio Čas Rock.
2: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od jednoho roku.
3: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Choděbuzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
2: A maminka se mnou.
3: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma. A budou otvírat nové pobočky. Více na centrumkristinka.cz.
1: Metalmania. Metalmania. Metalmania. Nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: Netřeba odlašovat, že jo? Kvíni na rádiu Čas roka, my v té legendární muzice budeme pokračovat, protože mám na drátě dnešního oslavence Peťu. Čau.
1: Čau, čau, čau.
0: Nazdar, nazdar. Tak kolik lidí dneska přálo?
1: Zatím jeden kamarád z Brna.
0: A my jsme druzí, jo?
1: Ale už jste v podstatě druzí, ale to jsem se připomenul.
0: No, tak přejeme všechno, tak. Nejlepší kamaráde, no a Aerosmith, jen pro tebe?
1: Aerosmith bude pro mě. Náš šéf Peťan, ten je teďka ve Švýcarsku na dovolené od čtvrtka, takže jestli tam nahoru něco uslyší, tak jemu. Otci Petrovi a striček Petr, ten už není mezi námi, ale taky nahoru, no a v podstatě všem Petrům a i Pavlům, aby neřekli třeba.
0: Samozřejmě, protože ti jsou taky v kalendáři. Tak jo, všem těmhle těm jmenovcům posíláme muziku, kterou si vybrala, včetně tebe. Ahoj.
1: Čau.
0: A oslav to, čau.

0: Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci. Vaše sběrna CZ. Vaše sběrna CZ.
3: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
4: Časrok. Časrok.
5: Mezinárodní společnost Schaeffler hledá operátory a techniky do výroby a také údržbáře s elektrotechnickým vzděláním pro výrobní závod v Ostravě. Nabízíme nadstandardně placenou práci v čistém pracovním prostředí, stravenky ve výši 150 korun na den, placené přesčasy, 5 týdnů dovolené a řadu dalších zaměstnaneckých výhod. Vaše nová práce v Ostravě čeká na schaeffler.jobs.cz. Schaeffler hledá právě tebe.
0: Letní roková jízda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme o lupeny na Vesuv Fest, Magma Fest, Amon Amart a kupu dalších.
6: Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry.
0: Letní roková jízda. Jedině na rádiu Čas Rock. Rádio Čas Rock. I v létě.

Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

0: Rock slaví narozeniny.
1: Halo, halo, tady je Poli a Insania. 15 let, tak to už můžete poslouchat mládeži nepřístupnou hudbu. A my vám s Insánií přejeme, ať jste tu do stovky. A čistý frekvence. Nazdár.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rock.

Ano, přesně tak, 15. ledna Ostrava, o den později Brno, 18. Pardubice, 21. ledna Praha. To jsou termíny koncertů, které Maneuver odehrají v naší české zemi. No, ale dneska je 29. června a my budeme na rádiu Čas Rock pokračovat s Gotthard.

0: rendezvu a převezmeme záruku za technický stav. Kupujete vůz nebo ten svůj chcete vyměnit s bonusem za novější? Vyberte si online nebo se stavte a vybereme ho spolu. Auto vám pak přivezeme z jakékoliv pobočky až sem. Navštivte nás ve všední dny od 9 do 6 v Nádražní ulici. Těšíme se na vás v AAA Auto Karviná.
1: Vážná nehoda se aktuálně řeší na Znojemsku u obce Prosiměřice na výjezdu na Těšetice. Bouralo osobní auto. Nehoda je bohužel se zraněním a na místě jsou záchranáři. Jinak na ulicích Moravy a Slezska teď jezdíme bez problémů.
2: Radio Čas Rock. Zprávy.
1: Dobré pondělní poledne, rockeři. Posloucháte Radio Čas Rock. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Po rekordně teplém víkendu se dočkáme mírného ochlazení. V Čechách už dneska můžeme očekávat silné bouřky, které přinesou vítr nebo kroupy. Na Moravě a ve Slezsku si ale podle televize LTV Plus na nižší teploty počkáme až do zítřka.
2: Morava aktuálně.
1: Opavané mají o budoucnosti města jasno. Přejí si vybudovat psí park a sportovně relaxační zónu ve Vlaštovičkách. Rozhodli o tom hlasováním v letošním ročníku rozpočtu Nápady pro Opavu. Město na to dá 1,5 milionu korun. Domov pro seniory v Přerově nabídne klientům větší komfort. Město tu zajistilo instalaci nové klimatizace, která výrazně zlepší podmínky v letních měsících. Práce budou podle mluvčí radnice Lenky Chalupové probíhat za plného provozu.
3: Realizace projektu zahrnuje také potřebné úpravy elektroinstalace a napojení jednotlivých jednotek. Díky nové technologii bude možné zajistit stabilnější a zdravější vnitřní prostředí pro klienty i zaměstnance zařízení. Součástí projektu je také moderní vzduchotechnika se získáváním tepla pro společenský sál.
1: Bývalý fotbalový reprezentant Michal Krmenčík ukončil kariéru. 33-letý útočník a někdejší nejlepší prvoligový střelec získal v kariéře 3 mistrovské tituly z Plzní a vyhrál belgickou ligu a řecký pohár. Nejvyšší domácí soutěž hrál i za Ostravu. Tolik aktuální zprávy na Radio Čas Rock, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje pondělní teď už odpoledne s Hanzem Prokešem.

0: V odpoledním vysílání Hrádia Čas Rock dostali prostor Godhár a s 29. červnem je spojený i Mezinárodní den tropů, což se k tomu, co venku panuje, opravdu hodí. Aktuálně máme tady u nás v Porubě víc než 34 stupňů ve stínu a má se to dostat až k 37. No a jak to vedro snášíte, verikleři? Taky z vás leje jak z koně, klimatizace jede na plné pecky a raději neděláte žádné zbytečné pohyby navíc, aby vám nebylo ještě hůř, anebo vám to třeba vůbec nevadí. Klidio pídio, to přihoďte na WhatsApp s číslem 72533-1155. No a já mám pro vás na schlazení třeba ledové i ne kafe.
1: Radio Čas Rok. Pravé rokové rádio.

0: čas rok a pojďme se teď podívat do rokové historie, ve které je třeba událost z roku 1967. Tehdy Keith Richards z Rolling Stones byl obžalován za to, že ve svém domě umožnil nelegální kouření marihuany. Byl odsouzen k 1 roku vězení a pokutě 500 liber. Další parťák z kapely Mick Jagger, tak ten dostal taky pokutu 100 liber a navrch 3 měsíce za prodej drog. Jagger i Richards byli následující den ale propuštěni na kauci ve výši 7 000 liber. Podotýkám, že v roce 67, jo. Kdo slaví, tak třeba Ian Pace, Honza Toužímský a taky Petr a Pavel. Tak chlapi, všechno nejlepší a my si toho zmiňovaného Honzíka za chvíli dáme. Co říkáte? Radio Čas Rock. Radio
1: Čas Rock. Masters of Rock. Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy, In Flames, Slaughter to Prevail, The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi. Masters of Rock. Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
2: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od 1 roku.
3: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Choděbuzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
2: A maminka se mnou.
3: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma a budou otvírat nové pobočky. Více na centrumkristinka.cz.
4: Připrav se na největší rockovou jízdu léta. Holba Rock na grilu 2026 Rádia Čas Rock přiváží 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě pořádnou dávku tvrdé muziky a poctivý rock. Na pódiu se představí Pretty Maids z Dánska, Tři sestry, Ivan Mládek, Aleš Brichta, Citron, Proteus, Kokot Minute, Kurtizány z 25. Avenue, Forest Jump, Jamaron, Malignant Tumor i Reflections of Karma. Kupuj vstupenky už teď na časrock.cz a buď u toho, když to pod Stříbrným jezerem rozbalí rocková elita. Holba Rock na grilu 2026 s rádiem Časrock.

Další klasika sní na rádiu Čas Rock, Kenny Loggins. Před námi jsou Cedar, kteří mají něco málo přes 4 minutky a to je dostatek času na to vybrat si další muziku 725 33 11 55.

0: Tak, ladíte rádio Čas Rock a v něm dostává prostor taky Tomáš. Zdravím tě, ahoj.
1: Zdravím, ahoj taky.
0: Nazdar, nazdar, Tome. Tak, co ty a to vedro?
1: No, konečně mazet, jako. Kdybych chtěl už popršet nebo něco takového, bo vysušený vzduch, vůbec nic, horko na tom slunku tě mazet.
0: Takže to nedáváš. A ty jsi teď v autě?
1: Jo, teď jsem v autě v dodávce a v tom autě to je za test taky. Tu se normálně potím, tu se mi teď pod proudem.
0: Takže klimatizace nefunkční, jo?
1: Nefunkční vůbec, nejde to tu.
0: Ej, tak to ti tak není co závidět.
1: No, to ne, okýnka otevřené a vůbec žádný průvan, nic.
0: No, tak musíš jet rychleji, ale pozor na předpisy. Pan Optiko, komu?
1: No, tak všetkým rokem, to by taky dostu, já hlavně manželce, ať uteče v práci.
0: Taky poslouchá? Rádio Čas Rock?
1: Ne, ona je přímo rockerka, no.
0: No ne, kecej, a kde se to poslouchá?
1: Posloucháme to většinou doma, nebo včera u vody jsme poslouchali, jsme měla partia, tak kdy Vačka byla, Bečka byla, tak jsme byli na chatě, řeka, všechno, tak bylo pojel. Vůbec jenom se chatej nechtěl, jenom byli jsme tam od smrtku, no.
0: To vám věřím, nádhera. Takže zdravíme i tvou paní, tady je muzika, měj se krásně a ty to přežij, ahoj.
1: Ahoj,
2: Radio Čas Rock. Pravé rockové rádio.

0: 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrock.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rock. Partnerem je Hacker. Střešní boxy a autodoplňky. Dejte svým výletům nový rozhled. Váš spolehlivý parťák na cestách. Hacker. Partnerem je Nevajgluj. Podporujeme úklid v obcích a připomínáme. Nedopálky patří do koše. Nevajgluj. Partnerem akce jsou služby Havlický. Váš partner pro vaši střechu. Již 30 let. www.službyhavlický.cz. Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava. Čas Rock. Čas
1: Rock. Náš výkup je teď totální hardcore.
2: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x0,5 litru za 173 korun. Lidl, to

0: Tak hurá do toho! Omítky strojem.cz. A dívej, umí i zámkovku kolem domu. Paráda!
1: Kvalitní, čistá a spolehlivá práce. To jsou omítky strojem.cz.
2: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jediný

Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit je

0: Já myslím, že slušný závěr této hodiny. Co říkáte? No, ale budeme pokračovat na rádiu Čas Rock i v těch následujících 60 minutách. A to třeba s touto, taky Steel Panther. A Esko mají na začátku i Sonát Arctica. To je jenom něco málo z toho, co na rádiu Čas Rock po zprávách zazní. Ty přináší Honza Kavelčík, ode mne přání dobrého odpoledne.
1: Tohle není hra pro slabé.
2: Otevírám. Koukej dobře. 3, 2, 1.
1: Vezmeš, co je uvnitř, nebo riskneš další kolo? Jedna chyba a končíš s prázdnou.
2: Tak co, hrdino?
1: Skřetův poklad. Jedině na rádiu Čas Rock.
3: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz
1: Čas Rock. Čas Rock.
4: A auto nově také v Karviné. Prodáváte vůz? Přivezte ho na naši novou express pobočku. Dáme vám nejvýhodnější cenu na trhu a převezmeme záruku za technický stav. Kupujete vůz nebo ten svůj chcete vyměnit s bonusem za novější? Vyberte si online nebo se stavte a vybereme ho spolu. Auto vám pak přivezeme z jakékoliv pobočky až sem. Navštivte nás ve všední dny od 9 do 6 v Nádražní ulici. Těšíme se na vás v AAA Auto Karviná.
5: Řeknem to rádi.

0: kraj. Pavla Strast Chlebovice, Frýdek Místek.
1: Vážná nehoda se řeší na Znojemsku. U obce Prosiměřice na výjezdu na Těšetice bouralo osobní auto. Na místě jsou záchranáři. S problémy musíme počítat taky v Brně v ulici Kníničské. Tady dopravu komplikuje padlý strom, narazilo do něho auto. Na místě zasahují policisté.
2: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobielektro.cz.
3: Rádio Čas Rock. Zprávy.
1: Dobré pondělní odpoledne, rockeři. Posloucháte Rádio Čas Rock. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Startuje další kolo programu Nová zelená úsporám. Stát po více než půlroční pauze znovu podpoří renovace budov, které mají snížit spotřebu energií a účty za ně. Dotace ale získají už jenom zranitelné domácnosti. Ostatní můžou využít bezúročné úvěry.
3: Morava aktuál.
1: Na mnoha místech Moravskoslezského kraje lidé zažili v noci další tropickou noc. Teploty pod 20 stupňů neklesly na více než polovině měřících stanic. Na 5 stanicích z 20, které měří aspoň 30 let, padly dokonce absolutní rekordy. Vsetín pokračuje v zlepšování prostoru pro veřejnost. Aktuálně tu schválili manuál na označování provozoven a reklamy města. Více nám řekla tisková mluvčí Jana Rašková.
4: Chceme, aby veřejný prostor na Vsetíně působil přívětivěji, přehledněji a atraktivněji pro obyvatele i návštěvníky. Nejde o zákaz reklamy, ale o její kultivaci. Přináší doporučení, jak označovat provozovny a využívat reklamu tak, aby byla funkční, přehledná a zároveň respektovat charakter veřejného prostoru.
1: Ligová fotbalová asociace potvrdila navýšení příjmů profesionálních soutěží. Díky příznivým hospodářským výsledkům jde o nárůst v řádu nižších desítek milionů. Peníze rozdělí mezi kluby. Karviné byla výplata pozastavena. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje pondělní odpoledne s Hanzem Prokešem.

0: Rok slaví narozeniny.
1: Ahoj, tady Kuba Ryba, zdravíme vás z Festiáku od Rybiček 48 letí. Obrovský pozdrav pro rádio Čas Rok. A my vám přejeme všechno nejlepší k 15. letům. My příští rok slavíme 25 a nebojte, vy nás jistě jednou doženete.
2: Jo.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rok. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rok.

0: já doufám, že i ta topecká se už příští měsíc ponese u Opavského Stříbrného jezera, kde se bude od 24. července konat holba. Pretty Mate, co by headlineři této akce, tam dostanou prostor úplně nakonec, ale pojďme to vzít pěkně po pořadě. První den to na pódiu v 15 hodin odstartují Witchhammer, po nich přijdou na řadu Malignant Tumor, Kurtizány z 25. Avenue, Citron, Cocon Minute a taky Tři sestry. No a ten druhý den, tak ten bude patřit od 13.00 Balistiku, potom Forest Jump, Reflections of Karma, Jamaron, Ivan Mládek, Proteus, Aleš Brichta a už zmiňovaní Pretty Mates, kteří to tam odpálí ve 23.00. No a jestli ještě nemáte vstupenky, tak ty jsou na webu Rádia Čas Rok, a to hned ve třech variantách. Tak si tam skočte a já vám k tomu surfování tam jídnu Steel Panther a taky Toutou.
1: Rádio Čas Rok. I v létě hrajeme pravou rockovou muziku.

0: No jo, letní roková jízda, Rádia Čas, rok jede na plné obrátky a dnešní výherní věta vás může dovést ke vstupenkám na Vesuv Fest, který se bude na Pastýřské louce u Boskovic konat už tuto sobotu. Škvor, Lucie, Panoptiko, Jarda Albrecht, Kronek, Valda Gang a další interprety, tak ty můžete vidět úplně zadarmo, pokud poskládáte dohromady výherní větu, ze které jsou venku tyto dvě slova. Roková krev. No a já doplním, nikdy. Tak, no a to poslední slovíčko. Tak to vám prozradí Kikina, která svůj odpolední drive na rádiu Čas rok odstartuje v 15.00. Takže hodně štěstí, ať to vyjde.
1: Letní roková jízda rádia Čas rok. Každý den šance vyhrát lístky na festivaly, koncerty a rockové akce. Tento týden máme ve hře lupeny na Masters of Rock, Holba Rock na grilu, Magma Fest a kupu dalších. Od rána sleduj výherní větu. V odpoledním vysílání volej a vystřel si letní rockovou výhru. Letní rocková jízda. Jedině na rádiu Čas Rock.
2: Mistrovství světa ve fotbale je tady. Rádio Čas Rock tě vezme přímo na trávník. Pravidelný servis z dějiště šampionátu, bleskové výsledky, drby z kuloárů a zajímavosti, které jinde neuslyšíš. Fandi světovému fotbalu a u toho poslouchej Rádio.

0: čas rok, na kterém si teď můžeme zahrát podle vás 7253311555.
1: Rádio Čas rok. I v létě hrajeme

0: Sweet. Na rádiu Čas Roga my si budeme hrát pěkně česky. Mám na drátě Jirku, ahoj.
1: Zdravím.
0: Čau, čau, Jiříku, v autě?
1: No, jistě.
0: A?
1: A na zdechnutí, jak to říkal kolega, co si dělal dvoufázovou klimatizací s otevřitýma oknama.
0: Někdy tak i dřív, když je šíbr.
1: Ano, já jsem měl 36 před chvílí, ale teď mám 34 zajíty.
0: Takže si na tom podobně. No, hrůza. A kde jsi konkrétně? No,
1: konkrétně jsem teď projel Graz a směřuju na Vídeň.
0: Jo, jo. Takže je všude stejné na teplo, jak u nás.
1: No, nahoře u Klagenfurtu bylo 36.
0: Kurde bele. Tak
1: tady to je to o 3 stupně méně.
0: Tak to už teď je pomalu snopel, že? Hele, no, no tak ať to hlavně přežiješ, vybral si Roxor, tak komu?
1: Tak já si myslím, že pro všechny posluchače a pro ty, co se chystají na Masters of Rock do Bizonic.
0: Ano, ty jsi jeden z nich?
1: Ano, já jsem jeden z nich, ale s klukama se nepotkám. Potkali jsme se v Sobulkách na Remortis, nebo nemůžu si vzpomnět konkrétně. Koupil jsem si desku, ale kluci budou ve čtvrtek a já přijdu pát.
0: Jasná věc. Dobrá, takže toto je nachystano. No a uvidíme se na těch mástrech. Měj se hezky.
1: Tak jo, těším se.
0: Taky, čau.

0: čas rok. Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme čas rok.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
3: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
0: Čas rok. Čas rok.
4: Mezinárodní společnost Schaeffler hledá operátory a techniky do výroby a také údržbáře s elektrotechnickým vzděláním pro výrobní závod v Ostravě. Nabízíme nadstandardně placenou práci v čistém pracovním prostředí, stravenky ve výši 150 korun na den, placené přesčasy, 5 týdnů dovolené a řadu dalších zaměstnaneckých výhod. Vaše nová práce v Ostravě čeká na schaeffler.jobs.cz. Schaeffler hledá právě tebe.
0: Roková jízda na rádiu Čas Rok. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme o lupeny na Vesuv Fest, Magma Fest, Amon Amart a kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní roková jízda. Jedině na rádiu Čas Rok.

0: Už dál nemusíš hledat. Tady jsi správně. Just Rock natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Just Rock natvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

0: Snad toho nechci moc od Debilhec nám. Uzavřeli tuto hodinu, no a na rádiu Čas Rock pojedeme. A to s Mike and the Romance, taky Beast in Black. A nebo Pearl Jam. Tak je před námi novinka týdne, rádia Čas Rock, anebo pozvánka na jednu velice zajímavou akci, která se už chystá na tento víkend. Tady kousek od Frýdku Místku. Tak si na to počkejte, já vám přeju dobré odpoledne.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800. AAA Auto nově také v Karviné. Prodáváte vůz? Přivezte ho na naši novou express pobočku. Dáme vám nejvýhodnější cenu na trhu a převezmeme záruku za technický stav. Kupujete vůz nebo ten svůj chcete vyměnit s bonusem za novější? Vyberte si online nebo se stavte a vybereme ho spolu. Auto vám pak přivezeme z jakékoliv pobočky až sem. Navštivte nás ve všední dny od 9 do 6 v Nádražní ulici. Těšíme se na vás v AAA Auto Karviná.
3: S komplikacemi teď musíme počítat ve Frýdku Místku. Na ulici 17. listopadu bourala dvě osobní auta. Vážná nehoda se řeší na Hodonínsku v obci Čejč. Na ulici Krupicově tady osobní auto srazilo cyklistu. Na místě jsou záchranáři. A záchranáři zasahují taky na Znojemsku u obce Prosiměřice na výjezdu na Těšetice. Tady bouralo osobní auto.
4: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobielektro.cz.
5: Rádio Čas Rock. Zprávy.
3: Dobré pondělní odpoledne, rockeři, posloucháte Rádio Čas Rock. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Levné nabídky plynu brzy skončí. Zemní plyn za cenu kolem 1000 korun za megawatt hodinu podle odborníků už dlouho v nabídkách nevydrží. Ceníky pro nové zákazníky podraží i více než o čtvrtinu. Ročně si tak můžeme připlatit až 1000 korun.
5: Morava aktuální.
3: Karviná nastavuje jasná pravidla pro spolupráci s investory. Přinášejí větší přehlednost a mají za úkol zajistit, aby nové projekty vznikaly v souladu s potřebami města a jeho obyvatel, říká náměstek primátora Lukáš Rašik.
6: Chceme, aby pravidla byla pro všechny srozumitelná, předvídatelná a férová. Díky těmto zásadám budou investoři od začátku vědět, co město očekává a jaké podmínky je potřeba splnit. Předejdeme tak nejasnostem a zdlouhavým jednáním v pozdějších fázích přípravy projektu.
3: Hasiči v Brně dnes dopoledne zasahovali u požáru v rozvodně v domově pro seniory v

Ulici Kociánka. Ze zařízení se ještě před jejich příjezdem evakuovalo 18 lidí. Dalším 6 pomohli hasiči. Událost se naštěstí obešla bez zranění. Čeští basketbalisté hledají náhrady za klíčové hráče. V červencových zápasech kvalifikace mistrovství světa se budou muset obejít bez pivota Martina Kříže. Po zraněném kapitánovi Vojtěchu Hrubanovi tak vypadl ze hry další člen týmu. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje pondělní odpoledne s Hanzem Prokešem.

0: My Chemical Romance, no a před námi na rádiu Čas Rock novinka týdne. Tu tentokrát vybírala naše Vrána a já jsem sám zvědavý, co tam dala.
1: Rádio Čas Rock, novinka týdne.
2: Datum vydání jeho nové desky známe, že bude zlatou tečkou letošních Mástrů, taky víme, no a teď malá ochutnávka. První single z nového alba je tady, pojďte se naladit. Jeho ujetost, Marilyn Manson.
1: Rádio Čas Rock, toto je novinka týdne.

0: Čas Rock.
1: A v rokových typech máme pro vás pozvánku na šestý ročník Trackfestu, který se bude tentokrát konat na Zbrusu Novém Místě, a to v areálu Paprock SRO v Dobré u Frýdku Místku tento pátek a sobotu. Všechno to tam začne ve 2 hodiny odpoledne, kdy proběhne slavnostní zahájení, a pak už to pojede za přispění kapel Old Rock, Neverfall, Kabát Revival a taky Sfarad. Druhý den dostanou prostor Final Destiny, Ipca, Jirka, Gadula, Hoveda SK a taky Spider X. K tomu spanila jízda tahačů, hromada soutěží, skvělé občerstvení, no prostě zábava pro celou rodinu. Tak si ji tam, jak se patří, užijte, a my v ní budeme na rádiu Čas Rock taky pokračovat. A to s Beast in Black anebo GB Edward. Tak dobré odpoledne.

0: Čas rok. Show z rockeři, je tady další rok speciál, jak můžete vidět, pokud sledujete televizi Rebel, jsme přímo v dějišti festivalu Rock for People, takže dnes velice speciální. O 19 hodin na rádiu Čas rok, o 20 hodin na TV Rebel.
1: Rádio Čas rok.

0: Na rádiu Čas Rock dozněli Beast in Black, máme 4 minutky po půl třetí, no a můžeme si zahrát podle vás 7253311155.
1: Rádio Čas Rock i v

0: Venku není jaro, venku je hit jako prase. Holka s lebkou od Vypsané fixy a my v té české muzice ještě budeme pokračovat. Já mám na drátě inženýra Králíka. Ahoj.
1: Králíka,
0: ahoj.
1: Zdravím
0: všetky. Čau, jak se máš?
1: Dobře.
0: Máš se dobře, výborně. Tak taky u vás takové teploučko?
1: No, kurva, to je pařák.
0: Jak to snášíš, prosím tě?
1: O, dá se to.
0: Dá se to, výborně. Tak, ty jsi vybral Arakain. Tak povídej. Komu a proč?
1: Tak já dneska Honzovi Toužickému dneska má narozeniny. Petr Kolář má svátek, tak přeju všechno nejlepší všem Petrům a Pavlům i kamarádovi Petrovi Kopkovi a ještě právě Petr Janda, pak je Pavel Škarpa a to kdyby tady měl jmenovat všechny, tak to byste tam měli do půlnoci.
0: Je jich celá řada, ano, je to tak. Prosím tě, ty jsi říkal, že jsi byl dneska, že jsi nebyl v práci, no jak to měl na krátkou dobu?
1: Byl jsem do 11 v práci. A pak jsem byl na dentální hygieně a rychlo pryč.
0: Jak to dopadlo? Vapka, jo, pěkně vypláchla huba.
1: No, zítra jdu zase k zubařovi, takže budu mít volno, takže nic.
0: Ajajajaj, tak držíme palce a to všechno dobře dopadne. Hlavně, to není moc drahé, protože to je dneska opravdu taková navštěva, něco se děje. Tak to je půl vyplaty v čagu. Tak jo, co budeš dělat odpoledne? Jdeš k vodě?
1: Skočím do bazénu za chvilku, už tam.
0: Máš rekt. Tak jo, měj se krásně a díky za přání. Čau.
1: Jo, já taky děkuju, čau, měj se hezky.
0: Ahoj.

0: rok.
1: Získejte svůj vysněný dům. Kvalitně, rychle a s kompletní realizací. Stavba na klíč.pl. Postavte svůj vysněný dům s polskou firmou. Vaši stavbu zrealizujeme na klíč. Kompletní služby od základu až po finální odevzdání stavby, a to s jedním zhotovitelem. Stavba na klíč.pl.
2: Zahrady Hanys. Projekce, realizace zahrad a zelených střech. Vše zhotovíme na klíč dle vašich představ. zahrady@hanys.cz.
3: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

15. hodině nás na rádiu Čas Rock dovedli Royal Blood, no a na rádiu Čas Rock za malou chvíli dojde ke střídání za mikrákem, a než se tak stane, tak ještě vám tady představím to, co bude v té další hodině.

0: proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Řeknem to rádi.

0: Český kraj. Pavla Strast Chlebovice, Frýdek Místek.
1: Nehoda nás potrápí v centru Ostravy na Českobraterské ulici. Bourala tady dvě osobní auta. Dvě auta se srazila taky ve Frýdku Místku na ulici 17. listopadu. Vážná nehoda se řeší na Hodonínsku v obci Čejč na ulici Krupicově. Osobní auto srazilo cyklistu a stále jsou problémy taky na Znojemsku na trase Prosiměřice Těšetice. Tady bouralo osobní auto, nehoda je se zraněním.
2: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobielektro.cz.
3: Rádio Čas Rock. Zprávy.
1: Dobré pondělní odpoledne, rockeři, posloucháte Rádio Čas Rock. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Česko má za sebou tropickou noc po nejteplejším víkendu v historii. Od západu postupující studená fronta postupně srazí teploty dolů. Ochlazení ale bude jenom částečné. Výrazná úleva od veder nás čeká až v polovině týdne.
4: Morava aktuálně.
1: Ostrava na konci září otevře krytou střelnici. Moderní centrum se zelenými střechami bude sloužit reprezentaci klubům i veřejnosti pro kurzy zbrojního průkazu. Více nám řekl primátor Jan Dohnal.
5: V České republice takovýchto střelnic opravdu moc nenajdete. Ty kryté střelnice takových parametrů v Česku vlastně vůbec nejsou. Bude to sloužit jak hobíkům, tak profíkům. A už teďka zaznamenáváme obrovský zájem veřejnosti o tuto stavbu a už dneska víme, že se nám hlásí spolky ze vzdálenosti 150 km. Obrovský zájem ze strany veřejnosti, určitě se na to přijde podívat.
1: Areál na Hulvákách za 140 milionů korun nabídne špičkové zázemí pro vzduchovkové, pistolové i puškové disciplíny. Záchranářům ve Zlínském a Olomouckém kraji o víkendu přibylo výjezdů kvůli vedru. Ošetřovali hlavně pacienty se slabostí nebo kolapsy. Evidují taky více úrazů. Často šlo o úrazy na koupališti nebo u přírodních nádrží. Do Wimbledonu vstoupí zbývajících 8 českých tenistů. Do akce na dvorcích v londýnském All England Clubu půjdou zítra Jiří Lehečka, Jakub Benčík, Vít Kopřiva, Linda Nosková, Marie Bousková, Karolína Plíšková, Tereza Valentová a Sára Bejlek. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock, naslyšenou opět za hodinu.

krásné pondělí odpoledne, můj milý. No, tak to je pro vás všechny z Rádia Čas Rock, co jste se tak moc těšili na to léto, že? To máme doslova letos jako ze saharské encyklopedie. Tak doufám, že všichni milovníci si to jako užíváte. Já to slunko proklínám a posílám to léto k čertu a na rovinu říkám, že už se nemůžu dočkat podzimních plískanic. A zatím si stojím a stát budu, přátelé. Kiki Střelcová vás zdraví a jakože sorry, ale tohle už se vážně nedá. Kdyby aspoň ty noci byly jako chladnější, jo? Tak člověk si vyvětrá, dostane do baráku takový ten chládek, pak to přes den jako zabarikádujete, jo? A je to. No ale teď už prostě nefunguje lauternic. Jo, ta klimatizace, s tou taky člověk musí ofafrně. Já vám řeknu, že aktuálně bojuju s jakousi suchostí v hrdle. No a teďka třeba cestou do rády a mě normálně střeplo v tramvaji, jo? Tak já doufám, že se mě nechytí nějaký moribundus, protože to by bylo opravdu poprvé, co bych jako v letě byla nemocná, to neznám. No nicméně jako v tom krčku to úplně není takové, jaké by mělo. Takže já to jdu teďka zkusit schladit nanukem. No a to aktuální počasí, přátelé, tady nad území republiky se mrkneme více za chvilku. Každopádně já už vám tady posílám další pecky na osvěžení a nezapomeňte si zase cvaknout vody nebo minerálky.

0: Doufám, že i vy na té druhé straně jste to pocítili, že Within Temptation na nás přinesli jako takový ten příjemný, osvěžující chládek. No a přátelé, víte, čemu se jako říká fakt krize? No když vlezete do autobusu, kde je nějakých jako 27 stupňů, že jo, klimatizovaný moderní autobus a řeknete si, ježiši, tady je luxusní chládek. Jo, dříve se mu takových teplot vždycky nadávala a umírala, když už se to blížilo k té 30. No ale protože jsme o tomhle víkendu překročili opravdu historicky rekordní naměřené teploty, tak všechno, co odteď bude pod 30, nám bude připadat vlastně jako příjemně osvěžující. Jako nezlobte se na mě, jo, ale 41 ve stínu, to opravdu není normální. Nicméně od západu děcka už se přibližuje ochlazovací fronta, takže v nejbližších dnech se konečně dočkáme schlazení a osvěžení. My tady dneska na severu Moravy a Slezska ještě jako zažíváme velmi úmorný den, aktuálně s teplotama okolo 36 až 30 stupni Celsia. Západní Čechy ty už hlásí něco okolo té 30. No ale mě osobně jako drží nad vodou předpověď na druhou polovinu tohoto týdne, kdy se mají rtuť a teploměru hýbat do nějakých 24 až 25 stupňů. Ježiš, to bude ráj. No nicméně, teď to ještě musíme nějak přežít. Vy, prosím vás, neblbněte, nepřeceňujte síly a snažte se opravdu jako ten svůj organismus nenamáhat a práci, která jde, ji nejlépe odložit opravdu na dny, až bude lépe. A líbí se mi, že na stejné vlně, jako jste evidentně i vy, nebo minimálně spoustu z vás, protože třeba Pavlík ten píše, že prej kiki přesně, jak říkáš, už aby byl podzim, je to hnus velebnosti. Amen. Mimochodem všechno nejlepší k svátku, k tomu se ale dneska taky dostaneme. No a já už za okamžik posílám další pecky na schlazení. Z čas roku se můžete těšit třeba na Offspring, POD a další. Tak, mějte co nejklidnější pondělní odpoledne a teďka zase všichni povinně srknout vody nebo minerálky. Já vás budu kontrolovat, nebojte.
1: Holba rok na grilu 2026.
2: 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě.
1: Vstupenky na www.časrok.cz.
2: Nejsmějen rádio. Jsme Čas rok.
3: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
4: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci.
1: Vaše sběrna.cz.
4: Vaše sběrna.cz.
5: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
1: Čas rok. Čas rok.
6: Masters of Rock.
7: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy, In Flames, Slaughter to Prevail, The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi.
6: Masters of Rock.
7: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
1: Rokeři, připravte se!
8: Léto 2026 bude patřit roku, pivu a parádní atmosféře. 24. a 25. července se u Stříbrného jezera v Opavě rozjede Holba rok na grilu 2026 s rádiem Čas rok. Na jednom pódiu zazní Pretty Maids z Dánska, Tři sestry, Ivan Mládek, Aleš Brichta, Citron, Proteus, Kokot Minute, Kurtizány z 25. Avenue, Forest Jump, Jamaron, Malignant Tumor i Reflections of Karma. Dva dny plné energie, hudby a piva Holba. Vstupenky jsou v prodeji na časrok.cz. Tak nečekej, dokud jsou za skvělou cenu. Holba rok na grilu 2026 s rádiem Časrok.

0: krásně pohodový journey na vlnách Rádia Čas Rock, kteří určitě přišli vám všem, kteří nás ladíte a posloucháte kdekoliv vhod vzhledem k tomu příšernému počasí, které nám venku panuje. No a přátelé, aktuální teďka nebo jedna z nejaktuálnějších a nejčerstvějších zpráv doráží z Vysočiny, z východních Čech, kde aktuálně se tam prohání jako silné bouřky a padají jim tam kroupy o velikosti 2 až 5 cm. Jo, a nárazový vítr v 70 až 90 kilometrové rychlosti. No je to normální, jako není se čemu divit, že opravdu po takových šílených vedrech zase přijde další extrém, ale to by jako nemohlo tak být nějak normálně, něco mezi, jo, zlatý střed, nic šíleného, žádné šílené vedra, pak by zase jako nebylo žádné šílené krupobytí. No, zkrátka to bychom asi chtěli moc. Každopádně, vy jste fakt miláčci, čtu tady zprávu na WhatsAppu od Sluníčka, která mi píše, že jí prý přepadl podobný jako bacil, jako mě, že v práci prý řekli, že nejlepší je si dát štamprli něčeho čistého a vypotit se. Dodává, že v tom horku to může být rychle. No to může být tak jako rychlá smrt, že jo? Co si budem, mě by se asi ze slivovice nebo jiného čirého a čistého alkoholu obrátil asi žaludek, takže já to raději pokoušet nebudu. Budu to zahánět jako takovými všemi těmi babičkovskými radami, které mi byly předány. Nicméně naštěstí, jakože nemluvím o tom, že bych byla nemocná, jo, ale říkám, cítím to v tom krku, že to jako úplně není fajn. Nicméně neboj, Sluníčko, na holbě určitě fit budu, jenom doufám, že tam nebudou takové příšerné vedra, jako panovali teďka. Doufám, že už to máme všichni jako vybráno, jo, pro tento rok a že teď už to léto bude takové jako pohodindové. No, tak pokud se trápíte stejně jako my tady u nás v rádiu, tak vám pošlu další muziku na schlazení a ta bude v podání pražského výběru. No a jestli byste i vy chtěli slyšet nějakou svoji oblíbenou a pomůže vám to jako přečkat a přetrvat tyhle šílené úmorné vedra, tak dejte vědět. 725 331 155.
1: Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit je třeba.

0: rok nám doznívá pražský výběr, no a my u té české muziky ještě chviličku zůstaneme, protože na telefonu Milan z Havířova a ten si žádá Flamengo. Čau chlape!
1: Čau všichni.
0: Nazdar, tak co? Povídej, přeháněj, ano, jak jsi říkal, jak já to ráda s oblibou říkám. Co ty a aktuálně probíhající vedra, jak to snášíš?
1: No, jako v pohodě, určitě lepší než 20.
0: Jako fakt?
1: Jo, jasné.
0: Ty kráso, no tak synku, ty bys to dneska ode mě schytal.
1: Nevím, kde jsou moji přeci, ale 25 je pro mě optimál. No tak, když je 30, no ale to není tak strašný.
0: No, ale ono už je těch 40 skoro, že jo? Tak to úplně fajn není.
1: Hele, mám tu psa, mám tu sebe, mám tu studenou vodu, políváme se, dejme tomu co půl hodiny. Jsem tu na zahradě, nebo na tý mojím ranči, v chatě je ale úplně nemožně teplo. Takže to tady tak prožíváme, no a tak mě napadlo, že to kuře v hodinkách, úžasná věc za bolševíků, kdy to vzniklo, tak že bych to rád slyšel po dlouhé době. Tak.
0: Dobrá, já mile ráda zahraju, protože jsme song opravdu dlouho nehráli. Co se týče těch kuřat, jak seš na tom ty aktuálně jako se stravou? Protože já osobně do sebe ani moc toho nenarvu, protože není fakt chuť.
1: Ráno jsem měl lečo s půlkou krajíčku chleba, ale velké u porci.
0: A tak to je ideálka na leto.
1: Svůj salát ledový, jo, to jsem pozobal. Teď to dokrmuju 12 radkem, večer si dám cosík a kávu. Ráno jsem měl ještě kávu, 3 deci silnou. No a když jsem psa políval, tak doušek vody. Hele, ten Radek, to je úžasná. Hele, už v Egyptě se pilo jenom pivo. Jo?
0: No, ale víš, že s tím alkoholem jako zase v takových vedrech se to nemůže přehánět. Nicméně, já ti děkuji za velice zajímavý rozbor. Každopádně to lečo, to si myslím, že bude fajn tip pro všechny ostatní posluchače, co třeba uvařit během letních prázdnin. Já ti děkuji za zavolání, zdravím do Havru, tvého pejska taky. No ale už nemáme čas, hele, já už musím pustit Flamengo, tak mi to řekneš příště, jo? Měj se krásně a díky za zavolání, čau.

0: Mezinárodní společnost Schaeffler hledá operátory a techniky do výroby a také údržbáře s elektrotechnickým vzděláním pro výrobní závod v Ostravě. Nabízíme nadstandardně placenou práci v čistém pracovním prostředí, stravenky ve výši 150 korun na den, placené přesčasy, 5 týdnů dovolené a řadu dalších zaměstnaneckých výhod. Vaše nová práce v Ostravě čeká na schaeffler.jobs.cz. Schaeffler hledá právě tebe.
1: Letní roková jízda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme Olupeny na Vesuv Fest, Magma Fest, Amon Amart a kupu dalších.
2: Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní roková jízda. Jedině na rádiu Čas Rock.
3: Rádio Čas Rock. Pravé rokové rádio.

Venku sice nachcípnutí, ale tady u nás na rádiu Čas Rok je naštěstí svět v pořádku i v těchto tropických dnech. No a doufejme, že bude i po 16. Ale co se tak dívám na ten výběr muziky, kterou jsem pro vás vybrala, tak si troufnu říct, že určitě bude Running Wild. A tada! To už si možná někteří jako řekli nebo říkají v těchto chvílích, pokud opouští zaměstnání. No, není se čemu divit, že z toho vedra to kape na majak každému, takže bude pumpa. No a nakopneme to i takovou krásnou

0: teďka předávám žezlo Honzovi Gavelčíkovi. S tím mrkneme na cesty, řekne nám taky, co se kde aktuálně děje nového. No a co se týče mě, co pro vás mám na příští hodinu, tak přátelé, jednu pozvánku na jednu echtovní akci. Oslavu narozenin Rádia Šasrok, že? No a jednu opravdu skvostnou, slavnou pozvánku. Tak o co jde konkrétně, tak to si řekneme víc po 16. Ale máte se na co těšit. Kiki Střelcová vám přeje co nejklidnější pondělní odpoledne.
1: Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok. Partnerem je Hacker. Střešní boxy a autodoplňky. Dejte svým výletům nový rozhled. Váš spolehlivý parťák na cestách. Hacker. Partnerem je Nevajgluj. Podporujeme úklid v obcích a připomínáme. Nedopálky patří do koše. Nevajgluj. Partnerem akce jsou služby Havlický. Váš partner pro vaši střechu. Již 30 let. www.službyhavlický.cz. Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava. Časrok.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás

0: s bonusem za novější, vyberte si online nebo se stavte a vybereme ho spolu. Auto vám pak přivezeme z jakékoliv pobočky až sem. Navštivte nás ve všední dny od 9 do 6 v Nádražní ulici. Těšíme se na vás v AAA Auto Karviná.
1: Velké problémy jsou právě teď na cestě z Ostravy Poruby do Klimkovic. Na ulici 17. listopadu bourala dvě osobní auta, jedno skončilo v příkopu. Nehoda dvou aut se řeší taky v centru Ostravy na ulici Českobratrské. S komplikacemi musíme počítat i v Brně v ulici Opuštěné. Tady boural autobus s osobním autem. Vážná nehoda se stala v obci Čejič na Hodonínsku. Na ulici Krupicově osobní auto srazilo cyklistu. Nehoda je se zraněním. A záchranáři zasahují taky na Znojemsku. Na trase Prosimířice Těšetice tady bouralo osobní auto.
2: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobielektro.cz.
3: Rádio Čas Rock.
1: Dobré pondělní odpoledne, rockeři, posloucháte Rádio Čas Rock. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. V Česku přibývá agrese. Čerstvá data zveřejnili kriminalisté. Pravidelně se začíná objevovat zážitkové násilí, tedy násilné chování dětí a dospívajících, které vzniká hlavně kvůli touze něco zažít, vyzkoušet si hranice nebo získat adrenalinový pocit.
3: Morava aktuál.
1: Mezinárodní letiště Leoše Janáčka v Mošnově potvrzuje nejúspěšnější rok v historii. Po už oznámeném rekordu odbavených cestujících hlásí i ekonomické výsledky. Společnost skončila v roce 2025 se ziskem téměř 54 milionů. Domov pro seniory v Přerově nabídne klientům větší komfort. Město tu zajistilo instalaci nové klimatizace, která výrazně zlepší podmínky v letních měsících. Práce budou podle mluvčí radnice Lenky Chalupové probíhat za plného provozu.
4: Realizace projektu zahrnuje také potřebné úpravy elektroinstalace a napojení jednotlivých jednotek. Díky nové technologii bude možné zajistit stabilnější a zdravější vnitřní prostředí pro klienty i zaměstnance zařízení. Součástí projektu je také moderní vzduchotechnika se zpětným získáváním tepla pro společenský sál.
1: Čeští fotbalisté si v žebříčku reprezentací FIFA po vyřazení ve skupinové fázi na mistrovství světa pohoršili o 8 míst a klesli na 48. příčku. Jsou nejníže od dubna 2019. V čele pořadí zůstali obhajci zlata z minulého šampionátu Argentinci. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock, naslyšenou opět za hodinu.

0: 11 minut po 16. hodině odpolední ladíte rádio Časrok s Kiki za mikrofonem. No a protože ani pro tento týden jsme neopomněli novinku týdne, tak i v rámci prvního prázdninového týdne se na ně můžete těšit. A tentokrát ji pro nás nachystala naše Vrána, tak tady máte.
1: Rádio Časrok, novinka týdne.
2: Datum vydání jeho nové desky známe, že bude zlatou tečkou letošních Masterů, taky víme, no a teď malá ochutnávka. První single z nového alba je tady, pojďte se naladit. Jeho ujetost, Marilyn Manson.
1: Rádio Časrok, toto je novinka týdne.

0: jsem vám pěkně na začátku hodiny na čas roku kecala. Jsem říkala 7minutovka a ona to je 8minutovka. Sister of Mercy, doufám, že jste si je pořádně užili. No a děcka, vzhledem k tomu, že máme 29. červen, tak už pozítří 1. července si budeme moct říct, že tento měsíc budeme oslavovat narozeniny Rádia Časrok na našem tradičním festiáku Holbarok na grilu. Jo, tam jak určitě všichni víte, letos poprvé budeme mít zahraniční obsazení a nejen takhle dajaké, jo? Vyvrcholením oslav 15. narozenin bude koncert dánských legend, kteří jsou na scéně už neuvěřitelných 45 let a jsou to pánové z Pretty Maids v čele s Ronnym Atkinsem. No a přátelé, právě Ronny nám až z 1000 kilometrů vzdáleného Dánska poslal jenom pro vás, naše posluchače Rádia Časrok, pozvánku ke Stříbrnému jezeru. No fakt bez prdele. Není to žádná umělá inteligence, je to opravdu realita. My jsme si samozřejmě takovou úžasnou pozvánku museli umístit na naše sociální sítě Rádia Časrok, jen ať to všichni vidí, takže se na ní určitě mrkněte, co a pochopitelně jásala, když to viděla. Každopádně musím říct, že mě velice mile překvapilo, jak dobře Ronny Atkins vypadá. Není tajností, že si prošel rakovinou plic a přece jenom to spoustu lidí jako taková těžká nemoc poznamená, ale on vypadá báječně, že je plný sil, energie a moc už se za náma těší. Ježiši, no i my se těšíme. No tak za chvilku Pretty Maids.
1: Rádio Časrok. Telefon. Výzva. A box, který rozhodne.
2: Uvnitř máš šanci, ale nejistou. 3, 2, 1.
1: Bereš výhru, nebo jdeš dál a riskuješ všechno? Protože tady platí jedno pravidlo. Buď bereš, nebo nemáš nic. Skřetův poklad. Jedině na rádiu Časrok.
3: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz
1: Časrok.
4: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
5: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Nová hotová jídla od Hamé, pikantní vepřový guláš z bramboráky a další české i světové klasiky 400 gramů za 89,90. Valašský smetanový jogurt s ovocnými a dalšími příchutěmi 150 gramů již za 12,90. Mistrovskou šunku nejvyšší jakosti Prantl 100 gramů již za 21,90. Nebo kultovní kakaové sušenky s vanilkovým krémem Oreo Original 44 gramů již za 17,90. A navíc kupte libovolné sušenky Oreo aspoň za 45 korun a získejte mléko Bohemilk z Opočna jako dárek. Více na mojehruska.cz.
1: Metalmania. To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Časrock. Partnerem pořadu Metalmania je metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. metalshop.cz.

0: Už dál nemusíš hledat. Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

rockového a metalového rádia Čas Rock. No ale tak, že jo, co si budem, oni nás totiž poslouchají i dítka, že, to nějak, tak jako všichni víme, ale že až tak mladí rockeři a metalisti tady mezi náma jsou, to mě velice, velice překvapilo, protože mi píše Jiřík, který prý má dneska 10 roků, no chápete to? A jestli bych mu prý mohla teda něco jako zahrát a že zdraví všechny rockery. Milý Jiříku, no tak i já ti za celou naši bandu Rádia Čas Rock přeju krásné první kulatiny. Pořádně si je užij, doufám, že to pořádně s kamošema a kamoškama roztočíte, samozřejmě v rámci mezí, že? No a že si užiješ taky prázdný.

0: No tak Jiříku, oslavuj, protože jak jsi slyšel sám, jo, ani se nenaděješ a přijde stáří, samozřejmě si dělám legraci, jsem ráda, že nás poslouchají i takoví mladí rokeři, no a já ti teda přeju krásné narozeniny a já myslím, že song kapely Pumpa, tak trada, ti taky přijde vhod.
1: Rádio Čas Rock, i v létě hrajeme pravou rockovou muziku.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Zahrady Hanys. Projekce, realizace zahrad a zelených střech. Vše zhotovíme na klíč dle vašich představ. zahrady.hanys.cz.
2: Dívej na ty omítky. Jsem ti říkala, že ti Poláci to fakt umí.
3: Si piš, a to Karel říkal, že mu zateplili i fasádu.
2: No tak hurá do toho. Omítky strojem CZ. A dívej, umí i zámkovku kolem domu. Paráda.
3: Kvalitní, čistá a spolehlivá práce. To jsou omítky strojem CZ.
4: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu.

Časrok s Kiki Střelcovou za mikrofonem pro to dnešní pondělní odpoledne. No a já věřím, že si i následující minuty budeme společně užívat a vychutnávat. Co se týče muziky, tak se můžete těšit na ZZ Top.

0: No a dalšími, kdo nás poctí svojí návštěvou, budou Disturbed. No, k počasí se raději moje maličkost nebude vyjadřovat, je to, přátelé, hnus samozřejmě. Já jsem tak nějak jako měla optimistické vize na dnešek, že to má jako už začít trošičku klesat, jo. Včera jsem se zděsila, když jsem koukla do telefonu, že stejně jako zase se budeme vařit, pařit. No nicméně jako měly se objevovat mráčky na obloze už v těchto jako chvílích, jo. No, tak tady na té obloze nad Ostravou by se dali spočítat na prstech jedné ruky, slunko jinak pořád paří, vaří, hřeje, takže prosím vás, kdo můžete, zalezte do stínu, chlaďte se, osvěžujte se nějakými příjemnými nápoji a zůstaňte s námi na rádiu Čas Rok.
1: Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba Rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
2: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
3: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
4: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
5: Čas Rok.
6: Čas Rok.
7: A auto nově také v Karviné. Prodáváte vůz? Přivezte ho na naši novou express pobočku. Dáme vám nejvýhodnější cenu na trhu a převezmeme záruku za technický stav. Kupujete vůz nebo ten svůj chcete vyměnit s bonusem za novější? Vyberte si online nebo se stavte a vybereme ho spolu. Auto vám pak přivezeme z jakékoliv pobočky až sem. Navštivte nás ve všední dny od 9 do 6 v Nádražní ulici. Těšíme se na vás v AAA Auto Karviná.
8: S komplikacemi musíme stále počítat. Na cestě z Ostravy Poruby do Klimkovic na ulici 17. listopadu bourala tady dvě osobní auta. Jedno z nich skončilo v příkopu. Vážná nehoda se stala v Rychvaldě na Karvinsku v ulici Úpadní. Osobní auto srazilo cyklistu, na místě jsou záchranáři. Problémy jsou taky v Rožnově pod Radoštěm v ulici Julia Fučíka. Tady se srazila dvě osobní auta. Bouračka je taky v Brně na ulici Opuštěné. Srazil se tu autobus s osobním autem. A vážná nehoda se řeší na Hodonínsku v obci Čejč v ulici Krupicově. Osobní auto srazilo cyklistu.
1: Rádio Čas Rok. Zprávy.
8: Dobré pondělní odpoledne, rokeři, posloucháte Rádio Čas Rok, tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Po rekordně teplém víkendu se dočkáme mírného ochlazení. V Čechách už dneska můžeme očekávat silné bouřky, které přinesou vítr nebo kroupy. Na Moravě a ve Slezsku se ale podle televize LTV Plus na nižší teploty počkáme až do zítřka.
1: Morava aktuál.
8: Na mnoha místech Moravskoslezského kraje lidé zažili v noci další tropickou noc. Teploty pod 20 stupňů neklesly na více než polovině měřících stanic. Na 5 stanicích z 20, které měří aspoň 30 let, padly dokonce absolutní rekordy. Vsetín pokračuje v zlepšování prostoru pro veřejnost. Aktuálně tu schválili manuál na označování provozoven a reklamy města. Více nám řekla tisková mluvčí Jana Rašková.
9: Chceme, aby veřejný prostor na Vsetíně působil přívětivěji, přehledněji a atraktivněji pro obyvatele i návštěvníky. Nejde o zákaz reklamy, ale o její kultivaci. Přináší doporučení, jak označovat provozovny a využívat reklamu tak, aby byla funkční, přehledná.

0: Class Rock.
1: I dneska, děcka, jedeme na vlně letní rokové jízdy a v té, jak víte, vám rozdáváme na čas roku samé peckovní výhry, a to v podobě lístků na echtovní koncerty a festiáky. No a pozor, dneska teda nabízím extra velkou výhru. Mám tady pro vás lístky na festival Vesuv, no a dohromady vás obdaruji 4 lupeny. Co to čumíte? No tak hele, vám dneska ještě chybí poslední slovíčko do dnešní výherní skládačky. Tak já vám ji aktuálně prozradím, vy si ho někam napište, poznačte a buďte napřímo, protože ještě teďka teda soutěžit nebudeme, ale může to být jako ještě v téhle hodince, nebo pak v té další, po 19. už ne, jo? Takže do té 19. to někde jako vměstnám. Ale to víte, no, až se mi bude chtít. Nicméně, posledním slovíčkem do výherní skládačky je slovo nechladné. No, venku nám to taky stále nechladné, že? Nicméně o tom ta dnešní výherní věta není. My si ji ještě za pár minut zopakujeme, každopádně slovíčko nechladné je tím posledním, co vám do věty scházelo. Máte poznamenáno? Tak, výborně, ještě si poznačte číslo 725331155, protože i to se vám bude hodit. No a kdo vyhraje 4 lupeny na festival Vesuv, to se dozvíme v nejbližších minutách nebo v nejbližších hodinách.

0: Rádiu Čas Rock.
1: Show S Rockeři, je tady další rok speciál, jak můžete vidět, pokud sledujete televizi Rebel, jsme přímo v dějišti festivalu Rock for People, takže dnes velice speciální. Od 19 hodin na Rádiu Čas Rock, od 20 hodin na TV Rebel.

0: Zpráva pro všechny těžce pracující, že v tomto týdnu nás, přátelé, čeká prodloužený víkend, který se vlastně přelne až do toho dalšího týdne. No a já tady pro vás mám jednu super pozvánku na víkend, kdy ve Frýdku Místku bude probíhat Truckfest. Je to prosím vás akce, která už je teda po šesté konána. No a tentokrát mám tady upozornění pro všechny, kteří jako se už tam v minulosti byli a chtěli byste jít na to též místo. Tak přátelé, bacha, je tady změna místa konání. Tentokrát se akce bude pořádat v Dobré za hospodou u Oráče. Jo? Jenom abyste věděli. No a samozřejmě, kdo milujete nákladňáky, kamiony a zkrátka tady ta obří vozidla, tak rozhodně na akci vyražte, protože tam na vás čeká nejenom úchvatná podívaná na tyhle ty traky, ale taky spousta luxusního hudebního programu. Třeba Hoveda SK, kapela Sfarad, Kabát Revival, no a představte si, dokonce tam budou mít i DJ. Takže ji zapaříte, jo? No nicméně, když by vás zajímalo vstupné, tak za dvoudenní vstupenku dáte 300 a za jednodenní vstup 102. No tak nemáte zač, jestli jsem vám usnadnila výběr, co o víkendu dělat. Doufejme, že bude líp, i kdyby pršelo, nevadí, vezmeme si deštníky, pláštěnky, hlavně, že bude dýchatelno.
1: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od jednoho roku.
3: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Chotěbuzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
2: A maminka se mnou.
3: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma a budou otvírat nové pobočky. Více na centrumkristinka.cz.
4: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

0: Koupěte totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Mezinárodní společnost Schaeffler hledá operátory a techniky do výroby a také údržbáře s elektrotechnickým vzděláním pro výrobní závod v Ostravě. Nabízíme nadstandardně placenou práci v čistém pracovním prostředí, stravenky ve výši 150 korun na den, placené přesčasy, 5 týdnů dovolené a řadu dalších zaměstnaneckých výhod. Vaše nová práce v Ostravě čeká na schaeffler.jobs.cz. Schaeffler hledá právě tebe.
2: Letní rocková jízda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme olupeny na Vesuv Fest, Magma Fest, Amon Amart a kupu dalších.
3: Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní rocková jízda. Jedině na rádiu Čas Rock.

minut po půl šesté odpoledne na rádiu Čas Rock Weezer. No a teďka, přátelé, Genesis a taky jedna podle vás. 725-331-155, to je to kouzelné číslo, na které, když se dovoláte nebo dopíšete, tak vám zahrou nějakou tu vaši. Tak dejte vědět.

Pondělní odpolední vysílání Rádia Čas Rock je v plném proudu. Já tady čtu, že prej je léto, tak musí být teplo. Pupino, tento názor neberu. Co je moc, to je příliš. Nicméně já tady mám pozdrav a zprávu od medvěda Ondráše, který píše, že by poprosil pro jejich milovanou maminku a taky pro všechny, co se potí v práci a všem hodným rockerům, krásnou písničku od Jirky Schellingera Léto s tebou. Prosím tě. Už je jako zase měkké až moc, takže já jsem nám tady nachystala jahody mražený, pěkně na osvěžení. Co? Já doufám, že ty přijdou vhod všem. No vy si zase, přátelé, cvakněte nějaké té tekutiny, ať se nám nevybulíte. No a tady už je Jirka Schellinger.

0: slaví narozeniny.
1: 15 let, Rádia Čas, rok. Pato, přejeme vám krásné pubertální narozeniny, hodně roku, hodně posluchačů a minimálně dalších 15. Všechno nejlepší přeje Kapriola!
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas, rok. Nejsme jen rádio, jsme Čas, rok.

0: Rock.
1: Další ročník oblíbeného festiáku Vesuv se, přátelé, chystá už za pouhé 4 dny. No a když jsou tu tematicky 4 dny do jeho začátku, tak já tady pro vás dneska budu mít 4 lupeny. Ale prozradím vám, že v této hodině to nebude, ale zahrajeme si o ně po 18. Čestné pionýrské. Přátelé, jenom kdyby náhodou někdo nevěděl, kde se tenhle ten unikátně hudebně gastronomický zážitek koná, tak je to na Pastýřské louce mezi obcemi Velenov a Suchý. No a co se týče programu, tak můžete tam vzít i děti, protože i o ty tam bude postaráno. Třeba takový Maxim Turbulence, ti je samozřejmě určitě natchnou. Nicméně, co se týče programu pro dospělé, tak tam vystoupí Valda Gang, Panoptiko, Kamil Střihavka, ale třeba taky kapela Škvor či Lucie. No, bude opravdu o zábavu postaráno, takže kdo byste chtěli lístky na tento festiák, musíte znát tuto dnešní výherní větu. A ta zní: roková krev nikdy nechladne. No, já bych jako si dovolila říci, že nejspíš věta byla vymýšlena za dob ještě, kdy bylo příjemně, že nepanovaly venku 40-stupňová vedra, protože za mě teda nám ta roková krev určitě steplala. Nicméně věta zní tak, jak zní, a doufám, že ji všichni v těchto chvílích už máte napsanou, poznačenou a po 18. ji využijete.
0: Letní roková jízda. Jedeme v tom s tebou.
2: Radio Čas Rock. Pravé rokové rádio.

0: tímto se vás chtěli Disturb zeptat, jestli jste připraveni na novou hodinu. Přátelé, za 3 minuty odbije 6 podvečer a i v této hodině se budeme osvěžovat dalšími skvělými rockovými a metalovými fláky. Nachystaný tady bude Bryan Adams. Někomu z vás podaruju 4 vstupenky na Vesuv, který už bude probíhat za 4 dny, tedy o následujícím prodlouženém víkendu, tak buďte na příjmech, já vám včas dám vědět, nebojte. Bude taky Eric Clapton. My už bychom si vlastně teďka chvíli před 18. mohli jako říct nějaké to číslo, že? Které dostane ty 4 lupeny na Vesuv. Tak víte co? 10. Když jsme tady dneska slavili Jiříkovi 10. narozeniny, tak budete prostě muset volat a doufat, že se dovoláte na linku 77662. Ježišmarja, 725-331-155, zapomeňte, co jsem předtím řekla. No a ve správném pořadí, že jo, což bude teda 10. No a jak můžete slyšet, čekají nás taky Halloweeni. Prosím vás, já se jako přiznávám, tohle je to první, co jsem vám tady tlachala, tak to je číslo vedle, jo? Od našeho staršího, moudřejšího bráchy Rádia Čas. No jo, no, už se mi to trošku plete. No nic, takže ještě jednou, jo? 725-33-1155, to je to správné číslo. Ale teď nevolejte, ježišmarja, tady koncovka 496, ještě není ten správný čas. Kiki Střelcová vás zdraví, přeju příjemné pondělní odpoledne z Čas roku a za chvilku už Honza Gavelčík.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams. Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
2: Řekneme to rádi.

0: Karlovarský kraj. Pavla Strast Chlebovice, Frýdek Místek.
1: Vážná nehoda se stala v Rychvaldě na Karvinsku v ulici Úpadní. Osobní auto srazilo cyklistu, na místě jsou záchranáři. Nehoda dvou aut nás zdrží v Rožnově pod Radoštěm v ulici Julia Fučíka a bouračka se řeší taky v Brně v ulici Opuštěné. Srazil se to autobus s osobním autem.
2: Rádio Čas Rock.
1: Dobré pondělní odpoledne, rockeři, posloucháte Rádio Čas Rock, tady jsou další aktuální zprávy, vítá vás u nich Honza Gavelčík. Česko má za sebou tropickou noc, po nejteplejším víkendu v historii od západu postupující studená fronta postupně srazí teploty dolů. Ochlazení ale bude jenom částečné, výrazná úleva od veder nás čeká až v polovině týdne.
2: Morava aktuál.
1: Karviná nastavuje jasná pravidla pro spolupráci s investory, přinášejí větší přehlednost a mají za úkol zajistit, aby nové projekty vznikaly v souladu s potřebami města a jeho obyvatel, říká náměstek primátora Lukáš Rašik.
3: Chceme, aby pravidla byla pro všechny srozumitelná, předvídatelná a férová. Díky těmto zásadám budou investoři od začátku vědět, co město očekává a jaké podmínky je potřeba splnit. Předejdeme tak nejasnostem a zdlouhavým jednáním v pozdějších fázích přípravy projektu.
1: Záchranářům ve Zlínském a Olomouckém kraji o víkendu přibylo výjezdů kvůli vedru. Ošetřovali hlavně pacienty se slabostí nebo kolapsy. Evidují taky více úrazů. Často šlo o zranění na koupališti nebo u přírodních nádrží. Do Wimbledonu vstoupí zbývajících 8 českých tenistů. Do akce na dvorcích v londýnském All England Clubu půjdou zítra Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Vítko Přiva, Linda Nosková, Marie Bousková, Karolína Plíšková.

0: čas rok slaví narozeniny.
1: Ahoj, tady je Márdi z kapely Vypsaná fixa. Chtěl bych rádiu Čas rok popřát všechno nejlepší k 15. narozeninám. Hodně posluchačů, hodně kvalitní muziky a hlavně ideální budoucnost. Happy birthday, rádio Čas rok. Happy birthday, rádio Čas rok. Happy birthday, rádio Čas rok. Dej to na hlas a tanči jako cvok. Hej, hej. Tak čau.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas rok. Nejsme jen rádio. Jsme Čas rok.

0: Ladíte Rádio Čas Rok a tohle byly legendární Deep Purple. No, oči nejspíš mají dnešek ve vzpomínkách spojený jako s hodně silnými emocemi, jelikož v 73. se dnes už 80-letý zpěvák Ian Gillan rozhodl, že kapelu opustí. No, ha, ale on je jako taková trošku drama queen, jak by řekli dnešní mladí, protože tohle pak ještě jako udělal jednou, jo? O několik let později se do kapely tedy vrátil, aby mohl ještě je po druhé opustit. No, to se stalo v roce 92, a, nebo respektive od roku 92 už je tam vlastně jako dodnes, jo? Tak uvidíme, jestli se mu bude chtít ještě v tomhletom věku jako dramaticky odejít po třetí. Nicméně, co dalšího je s dnešním datem spojené, tak na to se mrkneme za pár minut, tak zůstaňte s náma a nezapomeňte, že tady stále pro někoho z vás držím ty čtyři lupeny na Vesuv.
1: Radio Čas Rok.

0: Uplynulé minuty patřily na čas roku Eriku Claptonovi. Kiki vám přeje pohodový pondělní podvečer. My se, děcka, blížíme k polovině roku. Dnešek je 180. dnem letoška a do konce roku 2026 zbývá 185 dní. Svátek mají Petrové a Pavlové, no a velká radost nejspíš nastala u Charlieho vodce, který si v 65. pořídil domeček z 16. století, který jako v minulosti patřil jednomu arcibiskupovi z východní Anglie, z jeho východu. Tak. Dnešek, která patří i spoustě slavným jménům, tak pojďme na ně mrknout. Narozeniny slaví úžasná česká herečka Tereza Ramba, za Svobodná Oříšková, ježiš, mě jak vypadávají písmenka, kterou máme jako spojenou se spousty českých známých filmů, ale asi snad nejvíc se zapsala do povědomí diváků ve filmu Bobule. No, slaví taky Petr Stach z českého kriminálního seriálu Případy prvního oddělení a taky hlas kapely Arakain Honza Toužimský. Ten, přátelé, připí ke svým 48. narozeninám. No a vzpomínáme taky na dvě legendy. Tou první je herec Ladislav Chudík, Slovák, kterého většina pamatuje jako profesora Sovu ze seriálu Nemocnice na kraji města, který právě zemřel 29. června. No a děcka, dneska by oslavil 60. showman, zpěvák a tanečník, legendární Daniel Nekonečný. Ten nás bohužel opustil ve velmi brzkém věku před 7 lety, takže máváme tam nahoru. No a za chviličku posílám Halloweeny vám všem, kteří třeba dneska něco oslavujete.
1: Tohle není hra pro slabé.
2: Otevírám. Koukej dobře. 3, 2, 1.
1: Vezmeš, co je uvnitř, nebo riskneš další kolo? Jedna chyba a končíš s prázdnou.
2: Tak co, hrdino?
1: Skřetův poklad. Jedině na rádiu Čas Rock.
3: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
1: Čas Rock. Čas Rock.
4: Matters of Rock.
5: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy, In Flames, Slaughter to Prevail, The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi.
4: Matters of Rock.
5: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
6: Připrav se na největší rockovou jízdu léta. Holba Rock na grilu 2026 Rádia Čas Rock přiváží 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě pořádnou dávku tvrdé muziky a poctivý rock. Na pódiu se představí Pretty Maids z Dánska, Tři sestry, Ivan Mládek, Aleš Brichta, Citron, Proteus, Kokot Minute, Kurtizány z 25. Avenue, Forest Jump, Jamaron, Malignant Tumor i Reflections of Karma. Kupuj vstupenky už teď na časrock.cz a buď u toho, když to pod Stříbrným jezerem rozbalí rocková elita. Holba Rock na grilu 2026 s rádiem Čas Rock.
1: Rádio Čas Rock. Pravé rockové rádio.

0: čas rok.
1: Nechala se vás dlouho čekat, co?
2: No, to víte, no. Zadarmo ani kuře nehrabe a vzhledem k tomu, že ty lístky jako zadarmo dostanete a my po vás chceme jenom, abyste se dovolali ve správném pořadí do studia Rádia Čas rok a prozradili nám výherní větu, která patří vždy danému dni. Tak co? No, na dobré věci se oplatí si počkat. Nicméně, přátelé, já aktuálně v těchto chvílích na Rádiu Čas rok nabízím celkem 4 vstupenky na sobotní festival Vesuv, který se koná na pastýřské louce mezi obcemi Suchý a Velenov. No a půjde opravdu o našlapaný den plný skvělé muziky. Budou tam Koblížci, Legendy se vrací, Panoptiko, Škvor, taky Valda Gang a spousta dalších. Takže kdo by chtěl na tuhletu akci zadarmo a v sobotu nemá žádné plány, tak volejte právě nyní 725 331 155. A pokud se mi dovoláte do studia jako 10. v pořadí, lístky budou vaše.
0: Letní roková jízda. Jedeme v tom s tebou.
3: Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas rok otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rokových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit je třeba.

0: Čas Rock.
1: Byly to teda nervy, byl to velký boj, naše linka Rádia Čas Rock to naštěstí ale ustála a desátý volající je na drátě. A tím je Hannes z Frýdku Místku. Ahoj chlape, já tě zdravím.
2: Ahoj Kiki, taky tě zdravím.
1: Tak prosím tě, nejprve než ještě přistoupíme k tomu, jestli znáš či neznáš správné znění dnešní výherní věty, řekni, jak seš na tom ty se snášením těchto příšerných umorných veder, co nám panujou.
2: Těžce, těžce.
1: Vítej v klubu.
2: Jo. Jak už jsme se bavili od rána v práci, takže tam je super pekličko, no a na zahradě teďka aktuálně, kde zavíříme trošku s přítelkyní, tak sotva otevřeš pivko za 5 minut, je to stejně teplé, takže...
1: Takže buď to musíš jako hltnout naraz, nebo prostě budeš pít teplé pivo, rozumím.
2: Tak.
1: Já jsem tady normálně dostala zprávu od jednoho posluchače, že už v Opavě snad údajně prší, což mě hodně překvapilo. Tady teďka nad Porubou se to zatáhlo, no tak snad nám svítá na lepší časy. A v to stejné doufám i u tebe, že budeš znát správné znění dnešní výherní věty a odneseš si ode mě 4 lístky na Vesuv. Tak hele, ať tě nenapíná nám ani sebe a ať to neprotahujem. Pojďme na to, jak zní ta dnešní výherní věta?
2: A jak jsem říkal, mám už nějaké to pivko v sobě, doufám, že to nepodělám, ale
1: no to taky doufám.
2: Roková krev nikdy nevychladne.
1: Roková krev nikdy nevychladne. No, kdybychom jako byli svině, jo, tak ti řeknu, že to správně není. Protože to poslední slovíčko bylo nechladné, ale jinak nechladné. To máš správně.
2: Super.
1: Takže hele, ty uvidíš úplně zadarmo Lucii, Valda Gang, Legendy se vrací, dokonce i Forest Jump, Panoptiko, Škvor. Viděl jsi je někdy takhle pohromadě a zadarmo?
2: Takhle pohromadě ne, parka ano, na Lucii ještě ne, Forest Jump jsem viděl, Paroptiko taky, na to se bude těšit určitě nejvíc moje přítelky, její Vetka.
1: To je krásné. No hele, ale vsadím se, že zadarmo si neviděl nikoho z nich, takže to bude premiéra.
2: No zadarmo ne, vždycky jsem si to musel zacalovat sám.
1: Tak vidíš to, teď ti to zacalujeme my. Já ti moc gratuluju, pozdravuj přítelkyni Ivetku a zůstaň mi na drátě, ať spolu se píšeme, kam lupeny poputujou. No a přátelé,
2: děkuju.
1: Rádo se stalo a vy nezoufejte, protože naše letní roková jízda bude pokračovat samozřejmě taky zítra.
0: Letní roková jízda. Jedeme v tom s tebou. Holba Rock na grilu 2026.
3: 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě.
0: Vstupenky na www.časrock.cz.
3: Nejsmějen rádio. Jsme Čas Rock.
4: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor. Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci. Vaše sběrna.cz. Vaše sběrna.cz.
5: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
0: Čas rok.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x 0,5 litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
7: Získejte svůj vysněný dům. Kvalitně, rychle a s kompletní realizací. Stavba na klíč.pl. Postavte svůj vysněný dům s polskou firmou. Vaši stavbu zrealizujeme na klíč. Kompletní služby od základu až po finální odevzdání stavby a to s jedním zhotovitelem. Stavba na klíč.pl.
8: Zahrady Hannes. Projekce, realizace zahrad a zelených střech. Vše zhotovíme na klíč dle vašich představ. zahrady@hannes.cz.
0: Metalmania. To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

Před 19. opět předávám žezlo dál. A teďka do dobrých rukou našeho Toma Michalíka v rámci rock speciálu. Děcka, co se týče nějakých nočních teplot, tak o těch se raději bavit nebudeme, to je škoda mluvit. Prostě vám popřeju, ať i dnešní noc přežijete a já se na vás budu těšit zase zítra před 15. A budeme se navzájem ochlazovat a doufat, že už bude aspoň o chloupek líp. Kiki Střelcová se loučí, přeju krásný zbytek večera a zítra.

Show z rockeři, je tady další rok speciál a jak můžete vidět, pokud sledujete televizi Rebel, jsme přímo v dějišti festivalu Rock for People, takže dnes velice speciální. Tak ještě jednou všechny zdravím a jak můžete vidět, tento díl natáčíme přímo v dějišti festivalu Rock for People, který zapisuje 31. ročník. No a jak můžete za mnou vidět, tak ta velká stage, která je mimochodem druhá, tam zatím moc lidí není, ale plní se to. Ostatně jako v celém areálu a těch lidí je tady letos opravdu moc. My se spolu projdeme, ukážeme si, jak to tady zhruba vypadá, no a samozřejmě si budeme pouštět muziku. Ale půjdeme na to trošičku jinak, protože kapely z letošního ročníku už jsme v jednom rok speciálu měli, no tak dnes budeme vzpomínat na kapely, které tady v minulosti zanechaly rovněž velkou stopu. Jako třeba The Offspring, ti tady vystoupili nejenom jednou, no a tak si je můžeme dát právě teď.

Pokračuje rok speciál, který dnes natáčíme přímo v dějišti 31. ročníku festivalu Rock for People. Letos je to poměrně na bahně, prší nám tady, ale na druhou stranu získáváme tak zcela nové zážitky. Zážitky tady byly i loňský rok, kdy se slavilo 30 let, takže na to můžeme ještě trošičku zaspomínat, protože ta oslava byla se vším všudy, no a nechyběla mega hvězda. Nechyběla kapela, kterou asi už nikdo nečekal, že možná někdy na pódiu uvidí. Ano, jsou u toho drobné změny v sestavě, některé vynucené, ale i tak si myslím, že Linkin Park to zpátky nakopli parádně. Takže pojďme taky teď zavzpomínat na loňský ročník 30. Rock for People společně s Linkin Park.

Festival jako Rock for People to samozřejmě je, převážně o muzice, ale když jste tady několik dní, tak přemýšlíte, co dělat. A tenhle festival nabízí řadu možností. Jak můžete vidět, tak si třeba můžete zajít do obrovské herny a rozdat si to třeba s kamarády nebo s někým známým. Můžete porovnat své zkušenosti, změřit své síly v nějakých různých bojových hrách. No zkrátka dobře, je to jenom na vás. A tyhle věci, řekněme, jsou takové tradiční na tomto festivalu. A když jsme u těch tradic, tak jedna z kapel, kterou rozhodně můžeme považovat za tradiční, tak to je Vypsaná Fixa. Letos nebyla předem oznámena a pak se samozřejmě lidé ptali, bude Fixa, nebude Fixa? No samozřejmě, že Fixa byla. A byl to takový utajovaný koncert hned první den dopoledne. Vypsaná Fixa prostě k festivalu Rock for People patří, takže si ji můžeme dát i právě dneska a právě teď.

Takže skutečně, jak vidíte, tak Rock for People není jenom o té muzice, je tady celá řada aktivit a můžete i do velkých depeských výšin na krásném vídeňském kole. Já jsem třeba takhle v minulosti z takové výšky sledoval poslední koncert Sum 41 tady na tomhle festivalu a byl to zážitek. Na těch zážitků je tady celá řada. Tohle je opravdu krásný pohled, tak doufám, že vám ho alespoň malinko nastíním. A samozřejmě se vrátíme i hudebně, vlastně k tomu minulému ročníku, protože od loňska je tady takzvaný bonusový den, pátý den festivalu, na kterém vystoupí krom velké hvězdy i další kapely. Loni to byly třeba Coast Kid, poměrně zajímavý projekt a jelikož já vám rád ukazuji zajímavé kapely, tak si dáme právě Coast Kid.

0: Nedílnou součástí každého velkého festivalu je samozřejmě gastrostránka. Jak můžete vidět, i na Rock for People je o lidi postaráno. My zrovna točíme u stánku, kde dělají jako strašně velké langoše. Ahoj.
1: Dobrý den.
0: Tak prosím tě, kolik toho uděláte za ten festival?
1: Za festival uděláme kolem 6000 langošů. Vychází to zhruba přes 1000 denně.
0: Přes 1000 denně. A vy osobně si dáte langoš po jak dlouhé době?
1: Myslíte potom, jo?
2: No.
1: No, po dlouhý době. Sníme jich tady tak 2-3 denně v rámci nějaký svačiny, takže myslím, že na ně budu mít chuť až tak za 2 měsíce, no.
0: A když začíná příprava na takový festival, třeba kdy osobně se dostáváte do té finální fáze příprav?
1: Já bych řekl tak 2 týdny před festivalem, protože to musí být zkompletovaný a no, asi tak.
0: Nějaká tajná receptura?
1: Dělat je dobrý, z poctivých ingrediencí a hlavně hodně velký.
0: Dobře, tak děkujem, mám určitě chutná, díky moc.
1: Děkuju.
0: No a my pojďme na další muziku, dáme si zase další kapelu, která v minulosti udělala velké věci na festivalu Rock for People.

0: Jsme zpátky v rok speciálu, který dneska natáčíme přímo v dějišti 31. ročníku festivalu Rock for People. A já jsem moc rád, že si čas udělal i Michal Tomes, zakladatel. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Po roce. My to točíme pátý den, poslední den, ale ještě je toho před námi spousta, včetně vystoupení Iron Maiden. Ale nicméně, kdybyste měl zatím zhodnotit ty 4 dny, jak to vidíte letos?
1: To je právě tyhle rozhovory, kdy se měli točit na začátku, že člověk čerstvý a nemá za sebou právě ty 4 dny plný deště a nějakých jako extrémních podmínek, na který nejsme běžně zvyklí, ale i tak musím říct, že vlastně jsem nadšený, jo, protože tým teda, ten zažívá opravdu perný chvilky, ale makají úplně na 100%, ale návštěvníci hlavně, ty jsou úžasný, ty si to prostě užívají bez ohledu na to, jestli na ně prší, nebo teďka trošku fouká zase, ale prostě baví se a to je vlastně to, proč se člověku vždycky naléze zpátky ta energie, protože to je vlastně nádherný.
0: Tady už spousta lidí přijelo den předem, ale to pro ně byl připravený taky takový trošičku koncert, vlastně už v úterý, takže tak. Nová tradice, už to bude 6 dní Rock for People.
1: No, jako, myslím, že budeme spíš zkracovat, než prodlužovat. Jako, na příští rok jsme ohlásili, že budeme jenom 4 dny a doufám, že nám to nic nezmění.
0: Pro vás osobně letos bylo tady nějaké překvapení, nějaká kapela, která vás potěšila?
1: No, určitě, já jsem vlastně i taky, jako, protože dramaturgii dělají i mladší kolegové a občas se tady objevují kapely, které i já jako vlastně rád objevuju, takže já třeba z té české scény jsem tady viděl zpěvačku Marie April, která mě totál jako vranula, jaká je skvělá, vůbec jsem netušil, že na české scéně se pohybuje někdo takhle šikovnej. A vlastně těch kapel, co jsem náhodou viděl jednu, dvě písničky, a byl úplně super, tak těch jsem viděl jako minimálně 10.
0: No a my se můžeme trošičku i věnovat roku 2027, protože včera tady proběhlo velké oznámení, první headliner, Blink-182, za mě obrovské jméno. A zase vlastně, když já to vemu osobně, byli ten Linkin Park, letos Limp Bizkit, Blink-182, za mě to je ten návrat nostalgický na ten přelom nového milénia.
1: Jo. Takže já myslím, že to je kapela, která Rock for People jako velice patří žánrově a že ten publikum vlastně jako velmi zatím oceňuje, že tady v nás budou. Oni tím oznámili Rock in Park, Rock am Ring a my jsme vlastně jako další festival, takže zvážíme si toho, vlastně je to taková i jako premiéra pro nás, protože doposavať se nám nikdy nepodařilo na stávajícím ročníku oznámit kapelu na budoucí ročník, což mnohdy jsme měli rozjednaný, ale to potvrzení třeba přicházelo později, tak teď se to povedlo poprvé udělat, takže je to taková po 31 letech premiéra.
0: Těšíme se i na další kapely, které budou oznámeny, možná třeba kdy můžeme čekat další nějaké oznámení?
1: Já myslím, že to bude tak přicházet jako v průběhu konce léta, podzimu, jako tam budou ty vlny oznamů určitě jako narůstat.
0: Takže my se těšíme. My si Blink-182 tu dáme v rámci takového nalákání na rok 2027. A já vám moc děkuji, že jste si udělal čas. Díky za festival.
1: Taky,
0: a budeme se těšit.
1: Děkuji.

0: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od jednoho roku.
1: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Chotěbuzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
0: A maminka se mnou.
1: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma a budou otvírat nové pobočky. Více na centrumkristinka.cz.
2: Už dál nemusíš hledat. Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
3: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

Mezinárodní společnost Schaeffler hledá operátory a techniky do výroby a také údržbáře s elektrotechnickým vzděláním pro výrobní závod v Ostravě. Nabízíme nadstandardně placenou práci v čistém pracovním prostředí, stravenky ve výši 150 korun na den, placené přesčasy, 5 týdnů dovolené a řadu dalších zaměstnaneckých výhod. Vaše nová práce v Ostravě čeká na schaeffler.jobs.cz. Schaeffler hledá právě tebe. Just rock.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.

0: Rok slaví narozeniny.
1: Ahoj, tady Petr z kapely Škvor. Chtěl bych popřát rádiu Čas Rok k jeho 15. narozkám všechno nejlepší a spoustu skvělých posluchačů.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rok. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rok.

Mistrovství světa ve fotbale je tady. Radio Čas Rok tě vezme přímo na trávník. Pravidelný servis z dějiště šampionátu, bleskové výsledky, drby z kuloárů a zajímavosti, které jinde neuslyšíš. Fandi světovému fotbalu a u toho poslouchej.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x 0,5 litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
1: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
2: Potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Nová hotová jídla od Hamé, pikantní vepřový guláš s bramboráky a další české i světové klasiky 400 gramů za 89,90. Valašský smetanový jogurt s ovocnými a dalšími příchutěmi 150 gramů již za 12,90. Mistrovskou šunku nejvyšší jakosti Prantl 100 gramů již za 21,90. Nebo kultovní kakaové sušenky s vanilkovým krémem Oreo Original 44 gramů již za 17,90. A navíc kupte libo volné sušenky Oreo aspoň za 45 korun a získejte mléko Bohemilk z Opočna jako dárek. Více na mojehruska.cz.
3: Letní roková jízda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme o lupeny na Vesuv Fest, Magma Fest, Amon Amart a kupu dalších.
4: Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry.
3: Letní roková jízda. Jedině na rádiu Čas Rock.

Svět filmu, premiér a seriálů, tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.

0: Radio Čas Rock slaví narozeniny.
1: Čau, tady Mára z kapely Civilní obrana. Chtěl bych poblahopřát rádiu Čas Rock k 15. narozeninám. Pro nás pro všechny je ta nejlepší zpráva, že Čas Rock konečně může. Takže se těšíme na další společné setkání. Mějte se, kamarádi, čus.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rock.

rockeři, připravte se. Léto 2026 bude patřit roku, pivu a parádní atmosféře. 24. a 25. července se u Stříbrného jezera v Opavě rozjede Holba Rock na grilu 2026 s rádiem Čas Rock. Na jednom pódiu zazní Pretty Maids z Dánska, Tři sestry, Ivan Mládek, Aleš Brichta, Citron, Proteus, Kokot Minute, Kurtizány z 25. Avenue, Forest Jump, Jamaron, Malignant Tumor i Reflections of Karma. Dva dny plné energie, hudby a piva Holba. Vstupenky jsou v prodeji na časrock.cz. Tak nečekej, dokud jsou za skvělou cenu. Holba Rock na grilu 2026 s rádiem Čas.

rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

0: rok slaví narozeniny.
1: Pán Bůček s vámi, holoto. Tady Horst z Kumpačky Trautenberg. Vele uctivě vinčujeme rádiu Čas rok k 15. narozeninám, světlé zítřky, umaštěné tváře a uspokojené zvukovody svých posluchačů. Buďte sytí!
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas rok. Nejsme jen rádio. Jsme Čas rok.

Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slaví.

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz, největší prodejce metalové módy u

0: slaví narozeniny.
1: Ahoj, tady Tonda Rauer, já za celý Harley přeju rádiu Čas Rock k jeho 15. narozeninám všechno nejlepší, hodně posluchačů a spoustu skvělý muziky v éteru.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock, nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.

0: slaví narozeniny.
1: Rádio Čas Rock slaví. Slaví 15 let. Já ho vždycky zapnu v 8.05. Hraje Váli, co mají šťávu. Provolávám jemu slávu. Rád s ním budu dovádět, ať je s náma 1000 let. To vám přeje Vilda Čok.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rock.

0: dál nemusíš hledat. Tady jsi správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme Olupeny na Vesuv Fest, Magma Fest, Amon Amart a kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní roková jízda. Jedině na rádiu Čas Rock.

svět filmu, premiér a seriálů, tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.

Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit.